Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vít a Trníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí se pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních 2 CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kde by byl vidělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s Žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režiou Petrem Novotným v jihočeském studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

zastydí. Letí déšť tisíce kapek, v každé kapce jedna jiskra, která z ledu barví louky.

Duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili

duše těch, kteří věřili v tento kraj, duše těch, kteří věřili

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí? Mně moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapuky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem tu ráda.
5: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z
1: ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem, tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. My semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, teď nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu. Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. Volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým okem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forvínu. A řek první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl se mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál popřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Se otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No, to.
3: Nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Na zdravíčko, díky, na slén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého sta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval jak Železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážko, vy mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala moubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?

0: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
4: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří.
3: Ano.
4: Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žárlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli,
3: ano.
4: A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům. Všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: vás? Na to bych se neptal určitě.
1: No, já si myslím, že na, jak si na, je na to už čas v mém případě,
0: jim to spočítat,
1: abych udělala trošičku jako takovou inventuru.
0: Ano.
1: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
0: Výborně.
1: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali, a žádná kytka svatební se nedostavila.
0: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
1: Zaplať pánu.
0: Čili jeden hlavní teď v tuto chvíli.
1: Ano,
0: chvíli,
1: ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
0: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
1: Děkuji.
2: Ale je to těžký to rozhodnout.
0: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
2: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
0: Zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkuji vám, naschle.
0: Naschledanou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
0: A my našeho humorníka.
3: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka, a jinak jsem hrozněná, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Polina si ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
1: Díky, mějte, doufám, že tatínek poslouchá.
3: Doufám, no děkuji, naschle.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Dobré odpoledne.
4: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví Alena Sněžice, já vás zdravím a zdravím Pavlinku. Pavle,
1: děkuji.
4: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
0: Zapsáno.
4: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky Pavle.
0: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
0: Zapsáno.
5: Děkuju.
0: A posloucháme odpověď.
1: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
0: Například v Humoriádě.
1: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
0: No je čas.
1: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
0: No pojďme na to hned.
1: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán rozčen, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
6: Křížíšek.
1: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
0: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
1: A je znát, že to je čtyřlístek?
0: Jo.
1: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
0: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
1: ale
0: něco
1: ano,
0: občas bývá asi.
1: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět. Nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
0: Takže?
1: Takže kdykoliv

0: se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
0: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
0: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
2: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
3: Mohl. Zatím je to katastrofa.
2: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
3: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
2: Můžete to nějak vysvětlit?
3: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
2: Jak je to možné?
3: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
2: Jako kdo?
3: Brablenci.
2: Brablenci.
3: No brablenci, vy neznáte brablenci?
2: Neznám.
3: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
2: Aha. Ferda Mravene.
3: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
2: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
3: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
2: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
3: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudru redaktore?
2: Nevím.
3: Já ti řeknu, co je smutný.
2: Co je smutný?
3: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali na hromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
2: No. Soudruvi Ráško, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
4: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a polaně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Konstanz, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vraťte se nám v pořádku.
3: Krásný den.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecký kraj doplní chybějící peníze od státu na opravy silnic z vlastních zdrojů. V Dubé na Českolipsku bude nová dráha pro kolečkové brusle. Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. Čekejte oteplení, dál velkou oblačnost a občasné srážky. Teploty 25 až 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Každoroční příspěvek od státu na opravu silnic nahradí v příštím roce Ústecký kraj z vlastních rezerv. Ze státního fondu dopravní infrastruktury dostávalo hejtmanství na opravy silnic nižších tříd ročně zhruba 280 milionů korun. V příštím roce ale vláda peníze nevyplatí. Z vlastních zdrojů proto Ústecký kraj doplatí 130 milionů, říká krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger z ODS.
2: Budeme se s tou situací muset popasovat. Stav silnic v Ústeckém kraji je v porovnání se zbytkem republiky na lepší úrovni, což je v tomto okamžiku určitou výhodou. Na rok 2027 se budeme muset zamyslet nad skutečnými prioritami.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vláda peníze nevyplatí, protože kraje mají peněz dost. U hřbitova v Dubé na Českolipsku vzniká dráha pro kolečkové brusle. Vyasfaltovaný okruh nechala radnice postavit na pozemcích, které dostala darem. Podmínkou bylo vybudování veřejného sportoviště. Dráha za zhruba 2,5 milionu korun má být dokončená letos na podzim.
3: Součástí vznikajícího volnočasového areálu bude podle starostky Ireny Žalovičové za ODS také dráha pro pump track. Radnice ji má vyprojektovanou a má na ní i stavební povolení. Podle starostky je ale druhá etapa výrazně nákladnější a město proto bude čekat na vhodný dotační titul. I náklady na aktuálně budovaný čtvrtkilometrový okruh asi ze čtvrtiny hradí Liberecký kraj. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě, jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu S-Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se však oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku 23 až 25, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Žadci musí řidiči nově počítat s uzavírkou Jiráskovy ulice. Do 28. srpna neprojedou v úseku mezi křižovatkami ulic s náměstí Svobody a Dlouhá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak to byly zprávy v 5 a Zuzka Zejdová, já vám přeju příjemné vstávání s Českým rozhlasem Sever. No a co nás čeká v našem vysílání? Už za chvilku pohled do kalendáře, máme tu středu, je 19. srpen a Petr Jungmann přinese spoustu zajímavých výročí. Pak se podíváme do Mostu, kde mají experimentální skleník, vypěstované byliny pak prodávají restauracím a jak to funguje, se dozvíme před 17:30. Teď už jsou tu písničky, které nestárnou, Věra Špinarová nebo Marie Rotrová.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Věra Špinarová nám nabídla slunečné pobřeží, proč také ne, vždyť máme přeci jenom ještě prázdniny. Ano, je tu 19. srpen, tak máme tu středu a pohled do kalendáře nabízí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 19. srpna, svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reforem, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever, rádio.

0: počasí.
1: 5:16, jaké máme počasí na severu Čech. Tak tuhle chvíli většinou teploty okolo 14-15 stupňů Celsia. Radar nám ukazuje, že na severu jsme bez srážek. A předpověď ale mluví o tom, že bude převážně zataženo. Nejdřív bude na většině území pršet. Pak ovšem se oblačnost může protrhávat, ale lokálně se nějaký ten občasný déšť nebo přehánky můžou objevit. Nejvyšší denní teploty ovšem porostou 25 až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal David a Jan Bendik a Český rozhlas Sever. A my se teď podíváme společně do Mostu. Tam v areálu technických služeb vznikla zajímavá věc. Takový experimentální skleník na pěstování bylin a okrasných květin. Na té ploše zhruba 200 metrů čtverečních je možné vypěstovat až 3,5 tisíce rostlin. Skleník, který si pracovníci sestavili sami, má vlastní solární elektrárnu i speciální úpravu vody a vypěstované byliny pak nabízejí místním restauracím.
1: Je tady vlastně potravinová část, která je ta hydroponická, a vedle je konvenční vlastně pěstování, které je určeno pro okrasné květiny, primárně trvalky, ale i něco málo letniček.
2: Říká ředitel technických služeb v Mostě Michal Hartmann. Kolem nás vidíme desítky pěstevních věží, tedy vertikálních květináčů.
1: Je jich tady 50. Jsou to dva druhy, jeden je pro vlastně větší rostliny a jeden je drobnější pro bylinky.
2: Co všechno tady pěstujete?
1: Je to listová zelenina, takže máme vlastně saláty, několik druhů a potom kompletní sortiment bylinek, po kterých je standardně poptávka v restauracích.
2: Když se podíváme blíž, vidíme tady automatický zavlažovací systém.
1: Je to tak, je tady vlastně po celém skleníku gravitační rozvod té předpřipravené směsi, která vychází nejdřív z osmotické vody, doplňuje se o hnojiva a nějaké stopové prvky, minerály. A potom každá ta věž má v sobě zásobník s čerpadlem, který potom zajišťuje to, že už vlastně se nám nešíří ta voda nebo případné problémy nebo choroby do těch dalších věží. Ten skleník je celý vlastně automatizovaný, řízený takovou jednotkou, která do sebe sbírá údaje o okolním prostředí, intenzitu osvitu, teplotu vnitřní, vnější, vlhkost a podle toho řídí ty jednotlivé systémy, které v tom skleníku jsou.
2: Podíváme se tady do druhé místnosti.
1: Tady jsme v té části, kde pěstujeme trvalky, to znamená okrasné rostliny. Jsme v té části, kde opravdu ze semínka dojde k té prvotní výsadbě a ve chvíli, kdy potom dosáhnete té odpovídající velikosti pro výsadbu ve městě, tak míří do městských záhonů zatím převážně.
2: Ještě zpátky k těm bylinám, kam je dodáváte?
1: Teď máme asi 6 restaurací, které zásobujeme, zkoušíme, jestli vlastně zvládneme kontinuálně uspokojovat jejich potřebu.
2: Za experimentální skleník zaplatili technické služby v Mostě zhruba 4 miliony korun z vlastních zdrojů. Z Mostu Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty bude 17:30, Český rozhlas Sever, a zachystáme další zprávy společně se Zuzkou Zejdovou. Se dozvíte třeba to, že krajská zdravotní zmodernizovala onkologická pracoviště v nemocnici v Ústí nad Labem a taky v Chomutově. Víc si řekneme už za chvilku ve zprávách.

0: poplatek. Radnice chce zvýšit zájem o knihovnu, do které nedávno investovala několik milionů korun. V regálech má přibližně 16 000 svazků. Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle resortu by tak mohli převzít část úkonů, například při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry běžně vykonávají. Změny by podle ministerstva mohly platit od roku 2028. Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se však může oblačnost protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi 48. a 32. kilometrem ve směru na Prahu, to je mezi Lovosicemi až za exit 35, se kvůli opravám jezdí jen jedním pruhem. Nechte si časovou rezervu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy je o 17:30, od Zuzky Zejdové jste slyšeli. Za chvilku si řekneme, kdo bude dnešním hostem v našem odpoledním vysílání u Alex Minářové. Asi budete souhlasit, že každé jídlo si žádá trochu jiný způsob ohřívání, a tak tu pro vás budeme mít babské rady, které nás naučí, co a jak nejlépe ohřát. A teď už písničky, které nestárnou, připraveni jsou Jiří Korn nebo právě teď Olympici.

0: Tak to byl Jiří Korn, za 5 minut bude 5:45. Pěkné ráno. No a my už máme tu pozvánku na odpolední vysílání, protože po 13. hodině nesmí chybět zajímavý host u Alex Minářové. Tím hostem bude bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha, Patrik Eliáš. A dozvíte se třeba i to, proč odmítl nabídku hokejového klubu New Jersey Devils být trenérem a jestli to pro něj vůbec bylo těžké tuhle roli odmítnout.
1: Bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji.
0: Tak tedy celý rozhovor s Patrikem Eliášem uslyšíte dneska po 13. hodině. Fanoušci hokeje si to určitě na Českém rozhlasu Sever nenechají ujít.

0: počasí.
1: Teď je minuta po 6:15, aktuální počasí, venku teploty většinou okolo 14-15 stupňů Celsia. A v tuhle chvíli žádné srážky, které bychom viděli, a předpověď tam mluví o tom, že dnes bude většinou zataženo až oblačno. Ale postupně se oblačnost může protrhávat a občas se vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou stoupat nahoru 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 51 minut, tak to byla Bára Basiková, ta Baláš. No a na Českém rozhlasu Sever tu máme pár dobrých takzvaných babských rad, které pro nás zajišťuje Jarka Vykoupilová, a budeme ohřívat. Tentokrát si připomeneme, kdy přijde vhod taková mikrovlnka, kdy klasická trouba a kdy je nejlepší vodní lázeň. Jdeme na to.
1: Babské rady.
2: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

4 minuty chybí do 6 hodiny, za chvilku další zprávy. Krajská zdravotní zmodernizovala hned 2 pracoviště v Ústeckém kraji. Jaká to jsou, to se dozvíte už za chvíli.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Krajská zdravotní zmodernizovala dvě onkologická pracoviště v Ústeckém kraji. V Děčíně se sesunula část skalního masivu, zavřený byl úsek silnice 1/13. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO bude dnes pokračovat v jednání o státním rozpočtu. Čekejte oteplení, dál velkou oblačnost a občasné srážky. Teploty 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Krajská zdravotní zmodernizovala onkologická pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v nemocnici v Chomutově. Úpravy podle vedení společnosti stály přes 177 milionů korun.
4: Nemocnice obnovily přístroje a pořídily nové technologie. Součástí je taky laboratoř pro přípravu radiofarmak, která umožní přesněji odhalovat a cíleně léčit rakovinu prostaty. Krajská zdravotní chce díky novému vybavení zvýšit počet ošetřených pacientů nejméně o 10%. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V Děčíně se v úterý sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 1/13. Úsek od Pivovarské po Saskou ulici byl několik hodin obousměrně uzavřený pro auta i chodce. Skalní četa upevnila jeden skalní blok. Informoval o tom mluvčí radnice Luděk Stínil. Sesuv nikoho nezranil. Kvůli uzavírce části hlavní silnice se ve městě tvořily kolony. Sesuvy řeší v regionu kromě Děčína také Ústí nad Labem a dlouhodobě sleduje pohyb skal Správa Národního parku České Švýcarsko. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednání s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 resortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
5: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem dětí a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech.
2: Ve Středoafrické republice se zřítil zlatý důl, zemřelo přitom nejméně 30 horníků. Uvedla to agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři na místě ošetřili zraněné, zároveň dál hledají další horníky, kteří pravděpodobně zůstali v dole uvěznění. Podobné incidenty jsou podle AP v zemi běžné.
6: Sport.
2: Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů taky Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menčík.
6: Počasí.
2: Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku 23 až 25.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Žadci je uzavřená Jiráskova ulice mezi křižovatkami ulic Náměstí Svobody a Dlouhá a na dálnici D8 mezi 48. a 32. kilometrem ve směru na Prahu, to je mezi Lovosicemi, až za exit 35 se kvůli opravám jezdí jen jedním pruhem.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pěkné ráno, zprávy v 6 od Zuzky Zejdové jste slyšeli a pokud stáváte s Českým rozhlasem Sever i dnes ve středu, je to jen a jen dobře. Už za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o jednom v celku vtipném loupání a v celku neobvyklém použití ukradené pánvičky. No a pak budeme putovat s Hopíkem v lesích mezi chmelnicemi poblíž Žadce, provede nás Eva Bucharová. Teď už ale písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají Abba nebo Vaby Daněk.
7: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Do rodinného domu na Lovosicku vznikl muž, který si uvnitř vzal pánev a rozhodl se ji použít trošku jinak, než bývá zvykem. Rozbil s ní skleněnou výplň dveří a pak i okna. V domě ale dlouho nepobyl. Vyběhl ven, kde ho do příjezdu policistů zadrželi místní obyvatelé. Policisté ho převzali a umístili do cely. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale škoda na majetku dosáhla asi 3 000. A pokud soud muže uzná vinným, může dostat až 2 roky vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 14 minut. Tak jaké máme počasí na severu Čech? Pojďme nejdřív aktuálním teplotám. V tuhle chvíli od 12 do 15 stupňů Celsia. Zajímavý je pohled na radar. Vidíme takové velmi drobné mrholení třeba v okolí Podbořan. Každopádně nějaký déšť o tom zatím na severu Čech nemůže být ani řeč. Ale pojďme k předpovědi. Ta říká, že většinu dne bude zataženo až oblačno. Oblačnost se může občas protrhávat, takže sem tam sluníčko, ale stejně tak sem tam, tedy lokálně, se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku bude trochu chladněji, a když už jsme mluvili o těch srážkách, nebude to opravdu nic významného, spíš většinou okolo do 10 tedy milimetrů, to znamená jen lokální přehánky.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Křížem krajem.
1: I dneska vyrážíme křížem krajem a tentokrát se vypravíme na jihozápadní okraj Ústeckého kraje do příjemných porových lesů na Žatecku, konkrétně do pahorkatiny Džbán, a budeme si procházet naučnou stezku, která se jmenuje Putování s hopíkem. Průvodkyní nám budíš Eva Bucharová.
2: Krajina proslula pradávnými kamennými památkami souvisejícími s existencí starých Keltů. Najdeme tu osamělé stojící menhiry i celé kamenné řady, jejichž smysl a vznik obestírá tajemství. Nás ale tentokrát zajímá modrá turistická trasa. Vede od železniční zastávky Holedeček směrem k Vírovu. Na trase vznikla pěkná naučná stezka, nazvaná Putování s hopíkem. Na asi 2,5 kilometrech je umístěno 13 informačních tabulí s přírodovědnou tématikou a několik herních prvků s odpočívadly. V podstatě je to příjemná tělocvična pod čirým nebem, kde si můžeme vyzkoušet zdatnost na různých překážkách a hrazdách a doplnit vědomosti. Průvodcem po naučné stezce je chmelový panáček Hopík. Nalézáme se totiž v kraji známém pěstováním chmele. Chmelnice si prohlédneme třeba v údolí potoka Blšanka. Stezka začíná u rozcestníku pod lesem, je tu odpočívadlo nad Holedečí a končí u silnice na Lhotu. Dá se pohodlně projet i na kole. Informační panely jsou šikovně řešeny formou přírodovědných kvízů. Dozvíme se třeba, jak dlouho trvá, než vyroste hříbek, do jaké výšky dokáží mravenci vystavět mraveniště, nebo jaká psí plemena byla vyšlechtěna k lovu. Já vám tedy přeju zábavnou cestu naučnou stezkou Putování s hopíkem.
0: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Nebo Jersey, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: strachy si nekoupíš.
1: Richard Miller zpíval na Českém rozhlasu Sever, štěstí určitě bude i potřeba, zvlášť pokud s námi například soutěžíte, ale o tom určitě bude řeč ještě ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď už je na řadě pozvánka ke zprávám, protože se blíží 6:30 a Zuzka Zejdová vám za 4 minuty řekne třeba to, že v Jablonci nad Nisou na podzim budou omezovat dopravu u základní školy. Informovala o tom mluvčí magistrátu. Podíváme se také k Lubenci na Lounsku, kde pokračuje stavba dálnice D6. Počkejte si ve zprávách na severu Čech a na Českém rozhlasu Sever už za chvíli.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Stavba úseku dálnice D6 pokračuje u Lubence na Lounsku. Dělníci tam budují i středisko údržby. 2 kilometry dálnice začnou řidiči užívat na podzim. Celá část z Lubence do Petrohradu bude podle ředitelství silnic a dálnic hotová v roce 2028. Víc ve zprávách v 7. Jablonec nad Nisou na podzim omezí dopravu u základní školy Pasířská na silnici na sídlišti Žižkův vrch. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. V době od 7:30 budou moct auta z ulice vyjíždět, ale ne naopak. Po 8 hodině se provoz opět obnoví. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní

0: Lokálně se vyskytne občasný dešť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 na 40. kilometru ve směru na Prahu, překáží nehoda dvou osobních aut, neprůjezdný je pravý pruh a tvoří se tam kolona. A na Ústecku na silnici 62 u Povrlů pozor na sraženou zvěř na silnici a na silnici 13 u Telnice je po dešti zaplavená silnice. Výrazně tam zpomalte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever, tak tohle byly zprávy o 6:30 a Zuzka Zejdová. Už za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den, tedy, připomínám, máme středu, 19. srpen. A pak tady bude další díl našeho seriálu Vlny 68, kdy se vrátíme k srpnu roku 1968. To před 7 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Pavel Bobek nebo právě teď Krištof.

0: Pavel Bobek, Karel Zich, dohráli jsme až na Bowery Street a teď už si můžeme říct, co přinese dnešní den. Je tu středa, 19. srpen. Připomínám, že pokračuje naše tradiční letní soutěž loučení s prázdninami. Budeme soutěžit i dneska, jezdíme po severu Čech, vozíme sebou ceny a hledejte hlídku. Samozřejmě napovědy uslyšíte i v našem ranním vysílání, tak poslouchejte pozorně. Teď do krásné Lípy, kde pokračují v opravách unikátní Dittrichovy hrobky. Muzeu se podařilo najít původní nákresy vitráží a specialisté dokázali nákresy překreslit. Víc uslyšíte v našem vysílání po 14. hodině. V Jirkově pokračuje projekce za stovku, v kině se od 8 večer promítá film Jan Palach a filmová kancelář Ústeckého kraje tak připomíná 10 let své existence. V Ústeckém veřejném sále Hraničář si zase můžete přinést kytičky ve 3 odpoledne, protože je tu swap rostlin. To swap, to znamená vlastně výměna, takže přinesete svoje, odnesete si jiné. Ve 4 odpoledne tam pak pokračuje program Celý léto na ulici a když vezmete děti, tak je čeká workshop Příběhy protkaného ubrusu. No a ještě do Roudnice v Zámeckém parku, tu bude v 7:30 večer legendární komedie Škola základ života, adaptace známé hry, kterou určitě všichni dobře znáte.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6:45 a to znamená, že teď budeme mluvit o počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme k aktuální situaci. Jaké je počasí při středě?
1: Aktuálně máme na obvoze většinou zataženou a lokálně se nám ještě vyskytují i mlhy a výjimečně a vypadávají i slabé srážky a na stanicích aktuálně měříme od 14 do 16 stupňů Celsia.
0: Jaká bude středa? Co říká předpověď?
1: Očekáváme, že by mělo být na obloze a většinou zataženo až oblačno, ale přechodně může být oblačnosti i méně a lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ale větší šance na srážky je během odpoledne a večera a výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky a dnešní a maximální teploty očekáváme od 24 až do 27 stupňů Celsia a ve Šluknovském a výběžku tam od 23 až do 25 stupňů Celsia a vítr aktuálně máme slabý, ale měl by být dneska mírný, jeho západní a západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Takové tedy dneska bude počasí, alespoň podle předpovědi. Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za ní a naslyšenou.
1: Naschanou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Vladimír Mišík, za 10 minut bude 7 hodin a my teď připomeneme události roku 1968. Československý rozhlas tehdejší hrál opravdu silnou roli, když ho obsadila vojska Varšavské smlouvy, zpráv se ujali i zaměstnanci v regionálních studiích. A my tu máme zajímavý dokumentární seriál Vlny 68, který připravil Karel Sedláček, hlasatel rozhlasu právě z roku 68 a publicista Jiří Trnka. Teď tu je jeho třetí díl.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ústřelba Vinohradské třídy.
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení. Ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut. A ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na Kladenské nádraží.
8: Je 12 hodin.
9: Hlásí se legální vysílač.
10: Rektor Vysoké školy chemicko-technologické, profesor doktor inženýr Jiří Klikorka, vyzývá všechny posluchače vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
11: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
12: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
0: Další díl seriálu uslyšíte zase zítra, ale já už vás teď můžu pozvat ke zprávám v 7, protože Zuzka Zejdová vám řekne například to, že obnova domova seniory Krásné Březně má lepšit podmínky klientů během letních veder. Víc uslyšíte ve zprávách 7.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: U Lubence na Lounsku pokračuje stavba nového úseku D6. Obnova domova pro seniory v Krásném Březně má zlepšit podmínky klientů během letních veder. Větší pravomoci pro zdravotní sestry slibuje novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky a teploty 25 až 28 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Stavba úseku dálnice D6 pokračuje u Lubence na Lounsku. Dělníci tam budují i středisko údržby. 2 kilometry dálnice začnou řidiči užívat na podzim. Stavba má ale zpoždění. Podle ředitelství silnic a dálnic bude celá část z Lubence do Petrohradu hotová v roce 2028. Práce na dálnici spojující Prahu s Karlovými Vary pak skončí v roce 2029.
3: Úsek mezi Petrohradem a Lubencem je jeden z nejdelších na trase D6 z Prahy do Karlových Varů. Je také jeden z nejsložitějších. Ředitelství silnic a dálnic má teď hotový nový železniční most, dlouhý téměř 60 metrů. Hotové jsou také nové nadjezdy přeložky silnice. Z Lounska Vít Provazník, Český rozhlas.
1: Ústí nad Labem začalo za 48 milionů korun bez DPH obnovovat domov pro seniory v Krásném Březně. Zhruba polovinu částky následně dostane z fondu Spravedlivá transformace. Součástí projektu je zateplení budovy, venkovní žaluzie a solární panely. Oprava má mimo jiné omezit přehřívání pokojů. V patře pod střechou bylo ve vlnách veder podle zástupkyně ředitele domova Ladislavy Svatošové i přes 30 stupňů. Kvůli plné kapacitě nemá domov, kam klienty přestěhovat. Ministerstvo zdravotnictví chce dát větší pravomoci dětským a všeobecným sestrám. Připravuje proto novelu zákona, kterou plánuje mít hotovou v září. Víc by se sestry mohly zapojit třeba do péče o chronicky nemocné pacienty nebo ošetřování ran, popisuje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
4: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
1: Se změnami ale nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj sestrám chybí dostatečné vzdělání. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změn v justici Orbánův Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany Tisa premiéra Pétera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna.
2: Počasí.
1: Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, ve Šluknovském výběžku 23 až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na zdržení se připravte na dálnici D8 mezi 42. a 40. kilometrem. Tvoří se tam v omezení kolony. Taky odtamtud nám voláte.
5: 43. kilometr až 45. před zúžením. Velká kolona v obou směrech. Jsou tam vystavěné kužely i do těch vymezených pruhů, takže se jede jenom jediným pruhem.
1: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 7 od Zuzky Zejdové jste slyšeli, přeju pěkné ráno. Za chvilku už pohled do kalendáře, dnešní datum je jasné, 19. srpen, středeční kalendárium nám představí Petr Jungmann. A pak se podíváme za hokejisty prvoligového Chomutova. Tam už hraje po přestupu z Litoměřic Daniel Žovinec a víc uslyšíte za chvíli třeba i o té jeho střelecky nejlepší sezóně v kariéře. To vše před 7:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, připraven je Pavel Novák nebo právě teď Leona Machálková.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Dobré ráno, v 7 hodin, 11 minut stáváte s Českým rozhlasem Sever. Dneska je středa, 19. srpen. Pojďme se podívat do kalendáře. Petr Jungmann ho prozkoumal opravdu důkladně.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 19. srpna. Svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reforem, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.
6: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Ano, i dneska budeme jezdit s naší hlídkou po severu Čech. Vezeme sebou ceny od pivovaru Ferdinand, dárky od společnosti Alby, takové ty hry a samozřejmě dárky od Českého rozhlasu Sever a taky některé drobnosti od měst a starostů. No a pokud nás chcete dneska najít či chytit, máme pro vás první nápovědu. Dneska dopoledne po 10. přijedeme do města, které leží asi 2 kilometry severně od Litvínova pod kopcem Střelná a je obklopeno lesy. No tak já myslím, že to nebude úplně těžké, ale pokud vám to těžké připadá, tak poslouchejte naše vysílání, protože další nápovědy vás ještě čekají.
6: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: 7:17, jaké počasí nás čeká při středě. Tak aktuální teploty se venku pohybují většinou od 13 do 16 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje spíš takové drobné mrholení v okolí Roudnice, ale žádné velké srážky to skutečně nejsou. Po většinu dne bude zataženo až oblačno, někde se oblačnost může protrhávat a někde se taky může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty pak 25 až 28.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Sever teď míříme do hokejového Chomutova. Obranu prvoligového družstva už řídí posila z Litoměřic Daniel Žovinec, který se v Kristových letech dočkal své střelecky nejlepší sezóny v kariéře. Nasázel v ní 10 gólů a z toho paradoxně 6, když pomáhal v extralize Kladnu.
1: Já jsem si dělal z toho srandu, že mám takových 6-7 gólů na sezónu a já jsem se vystřelil nahoře. Takhle, myslím si, že to bylo tím, že člověk dělá to maximum nejlíp, jak umí tam nahoře, když jsem byl na tom Kladně. Napadalo mi to tam a v první zadělám to samý a myslím si, že v průměru ty góly nějak takovýhle mám. A samozřejmě některý lidi z toho byli udivený, ale já jsem z toho nějak jako udivený. Bylo to skvělý na ten čas, co jsem strávil na ledě. Sedlo si to a bylo to krásný.
2: Užíval si angažmá v Kladně Daniel Žovinec. Ten měl po sezóně, co se týká zájemců, o jeho služby z čeho vybírat.
1: Ta sezóna byla skvělá a samozřejmě jiný angažmá byly. V té extralize to bylo takový, a tam ty příležitosti, ta šance taková nebyla. Takže ale v první lize ty možnosti byly i jinde a já jsem se rozhodl pro Chomutov, měli o mě velký zájem. Cítil jsem to a říkal jsem, že když někdo vás má chvíli zájem, tak už jsem tady byl, tak to rozhodování bylo snažší.
2: V Žovincovi severočeský klub získal ostříleného beka, který zvládne hrát na obou polovinách hřiště.
1: Já se považuji za komplexního hráče a rád podporu útok. Samozřejmě jsem obránce, nebo takhle dneska je to opět dopředu, opět dozadu, ale člověk musí být 100% vzadu a pak to podpořit i dopředu.
2: 33-letý Daniel Žovinec se v Chomutově zařadil mezi nejzkušenější hráče. Z toho plynou i přirozené povinnosti.
1: Za prvý příkladem, jak na suchu, tak na ledě, přístupem, prostě vším. A trošku i posouvat ty mladý kluky, aby prostě věděli, jak se mají připravit a když se prostě daří, prostě nějak to uklidnit, když se nedaří, tak zase to prostě na trošku nahodit a tak trošku je formovat, že jo, to je taky cíl.
2: Prozradil Žovinec, který v Kladně zažil ještě hrajícího Jaromíra Jágra.
1: Bylo to jako neskutečný zážitek a hlavně i ty zkušenosti, co vlastně během toho zápasu v přestávkách dávali v té kabině. On tam byl v podstatě každý den v té kabině, takže člověk s ním přijde do kontaktu. My jsme se teda jako moc jako nepřišli, protože jsem byl jako novej, že jo. Přece jenom je to legenda, takže člověk se jako trošku styděl, ale bylo to fajn.
2: Řekl hokejista Daniel Žovinec, který hraje v nové sezóně za prvoligový Chomutov. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: A za malou chvíli už nás také čekají další zprávy. Zuzka Zejdová vám řekne třeba to, že včera se v Děčíně sesunula část skalního masivu v Teplické ulici. Podrobnosti tu budou v 7:30.

0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle resortu by tak mohly převzít část úkonů, například při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry běžně vykonávají. Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si od systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. V Děčíně se v úterý sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 1/13. Úsek od Pivovarské po Saskou ulici byl několik hodin obousměrně uzavřený pro auta i chodce. Skalní četa upevnila jeden skalní blok, informoval o tom mluvčí radnice Luděk Stínil. Krajská zdravotní zmodernizovala onkologická pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v nemocnici v Chomutově. Úpravy podle vedení společnosti stály přes 177 milionů korun. Městská knihovna v Kamenickém Šenově od září na rok ruší registrační poplatek. Radnice chce zvýšit zájem o knihovnu, do které nedávno investovalo několik milionů korun. V regálech má přibližně 16 000 svazků. Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se může oblačnost protrhávat. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.

Pouzejdovou jste slyšeli a já přeju pěkné ráno, bylo po půl osmé a za chvilku se vrátíme ke včerejšímu tématu Dáme řeč, kdy jsme probírali sousedské vztahy. Pak si dáme takovou malou procházku na spodní nádvoří hradu Sloup v Čechách. To bylo pro veřejnost uzavřené desítky let, ale už příští sezonu, a to vám můžeme slíbit, se tam jako návštěvníci můžete podívat. My uděláme trošku předčasnou prohlídku před 8 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, zaspívají Václav Neckář nebo Karel Gott.

0: Zpíval Karel Gott a na Českém rozhlasu Sever se teď vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. A měli jsme docela zajímavé téma, povídali jsme si s Renatou Filipy o sousedských vztazích. No, jak vám to funguje se sousedy? Bo zavolala nám i paní Marie z Kamenického Šenova.
1: Bydlím v zástavě, kde jsou rodinné domky, takže já mám přes ulici dva sousedy a přes plot, jak se řekne, taky dva sousedy.
2: Ano.
1: A je zajímavé, když jsme před 60 lety koupili tenhle ten dům, tak jsme měli o jednu generaci všechny tyhle ty sousedy starší jako to. To jsme ještě měli děti malí a ve vší opravdu symbioze, protože jsme vycházeli velmi dobře, povídali jsme si přes ten plot i přes tu silnici.
2: Ano.
1: A nyní tyhle ty sousedí jsou zase o jednu generaci mladší všichni.
2: Ano.
1: A takže taky takhle vyrůstají tady ty děti a pohromadě jsme tady všichni a můžu říct, že opravdu jsme neměli spolu žádné škraloupy a je to v pořádku, protože si nedovedu představit, že bychom se na sebe měli mračit nebo si házet listí přes plot, nebo já nevím, se na sebe škaredit, vůbec to není hezký a i v ulici, kde máme hustě osídleno, že jo, ty rodinné domky, takže opravdu i tady máme ze všech stran dobré vztahy, já si nemůžu naříkat.
0: Tak to je dobře, věřím, že zkušenosti byly pozitivní. No a dneska po 9. hodině opět dáme řeč, pozveme Renatu Filipy a ta si s váma bude povídat o běhání. Tak o běhání s Renatou Filipy dnes po 9.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 7:45. Tak jaké máme počasí? Aktuální teploty už začínají lehce stoupat. Jsme někde u 16 stupňů Celsia, někde může být i chladněji. Každopádně zatím žádné srážky, nějaké mžení vidíme třeba na hřebenech Krušných hor nad Děčínem. Každopádně většinu dne zataženo až oblačno. Občas se někde oblačnost může protrhávat a občas taky může pršet nebo se objeví přehánky. Takže si můžete tak trochu hodit korunou. Každopádně nejvyšší denní teploty 25 až 28.
2: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne nashledanou v Kadani na náměstí.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Lucie Bílá, my teď míříme do Sloupu v Čechách. Návštěvníkům Skalního hradu se totiž znovu otevře spodní nádvoří, přes které budou nově vstupovat do hradu od příští sezóny. Taky se budou moct projít po jednom křídle rytířských schodů, které jsou známé jako cesta do pekla z filmové pohádky Z čerty nejsou žerty.
1: Můžu poprosit jeden ten ohořelý pohled?
2: Dobrý den, jasně, tak 6 korunek poprosím.
1: Tak 8.
3: Jak ten nový vstup ovlivní provoz a co se změní pro vás, pro pracovníky?
4: Otevření nového vstupu nám průvodcům velmi pomůže, protože doteď je zde vlastně obousměrný provoz a v těch úzkých uličkách se často lidé mačkají a pro některé je ten výstup velmi kritický. Takže my tento nový jednosměrný provoz vítáme s otevřenou náručí.
3: Říká průvodkyně Běla Štěpánková. Takže tohle bude nová pokladna tedy.
5: Ano, jsme právě v nové pokladně, já sedím na žebříku a vytvářím tady poličky na nejrůznější zboží a věci a tak dále.
3: Takže se tady lidi kromě vstupenek taky budou moct koupit rovnou nějaké suvenýry a tak podobně.
5: Tak asi jako dneska, v té současné pokladně to funguje stejně. Ten rozdíl bude ještě v tom, že lidé po prohlídce se nebudou moci vrátit sem, protože ten vstup je jenom jednosměrný. Oni si ale při výstupu v té současné pokladně budou moct nějaké suvenýry koupit.
3: A jak dlouho je ten původní, ten středověký vstup uzavřený? Jak dlouho už se tudy návštěvníci nedostanou?
5: Asi tak do druhé světové války ze zhora se mohli vstoupit návštěvníci a pak se zase museli vracet zpátky. Čili procházet se tady nedalo tak, jak je to teď plánováno, ale dalo se sem vstoupit před 80 lety zhruba.
3: To jsme se teda řekli, tu minulost a teďka ta budoucnost, co ještě vás tady čeká během těch oprav?
5: To zábradlí docela základní a pak třeba tady plůtek, který právě nasměruje návštěvníky k té pokladně.
3: Vysvětluje kastelán hradu Ivan Volman. Za poslední rok a půl investoval do oprav téměř 1,5 milionu korun. Přesná částka za kompletní obnovu to ale podle něj není, protože práce na nádvoří začaly už v roce 2018 archeologickými výzkumy. Na nový vstup a zpřístupněné rytířské schodiště se těší i jeden z návštěvníků.
6: No tak já se těším hrozně na ty schody, jak tam chodili ty čerti, já jsem tam jako malý vždycky hrozně chtěl.
3: Většina prací by měla být na hradě hotová na podzim a nový vstup bude otevřený od začátku příští sezóny. Ze Sloupu v Čechách Jan Rozum, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin a 52 minut a je tu pozvánka ke zprávám. V 8 hodin vám Zuzka Zejdová prozradí například to, že v Ústí nad Labem se začíná obnovovat základní škola Mírová na severní terase. Víc tedy v 8 ve zprávách.
1: Má

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na ministerstvu financí pokračují jednání o státním rozpočtu na příští rok. Ústí nad Labem začalo s plánovanou obnovou základní školy Mírová na severní terase. Studenti oboru požární ochrana v Semilech budou mít lepší zázemí. Bude zataženo až oblačno, místy se vyskytne občasný déšť a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobré ráno. Druhým dnem pokračují jednání na ministerstvu financí mezi šéfkou resortu Alenou Schillerovou z Hnutí ANO a ministry kvůli státnímu rozpočtu na příští rok. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími resorty, jde například o zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě investic jednotlivých ministerstev jsou tématem i úspory, doplnil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Šetříme dále na ministerstvu, organizacích, které jsou pod rezorty, je nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady, spojené s marketingem, se službami typu informační systémy, technologie, to skutečně tvrdě škrtáme.
1: Ve čtvrtek bude s některými ministry šéfka státní kasy v jednání pokračovat. Druhé kolo čeká například resorty školství, práce a sociálních věcí nebo vnitra. Na téměř 50 let staré základní škole Mírová na severní terase v Ústí nad Labem začala její první rozsáhlá energetická obnova. Součástí prací bude výměna oken, celkové zateplení nebo nová vzduchotechnika, popisuje za společnost OHLAŽS ředitel divize Západ Pavel Janoušek.
4: Projekt se nezaměřuje příliš na interiéry a vnitřní vybavení a vnitřní materiály, ale zejména na obvodový plášť. Dochází jedné k věci k obvodovému plášti, a to je s ohledu na energie vybavení fotovoltaikou.
1: Celkové náklady vyjdou na téměř 154 miliony korun a město je uhradí z vlastního rozpočtu. Cvičná požární věž a hasičský polygon nakonec v areálu střední školy v Semilech budou. Liberecký kraj zvažoval, že je kvůli vysokým nákladům ze současných úprav školy škrtne. Staví se tam ještě nové dílny pro učební obory instalatér, zedník, tesař nebo elektrikář. Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj si lepší zázemí zaslouží také studenti hasičského oboru, o který je velký zájem. Ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard. Informovala o tom agentura AP. Poslední chvíle strávil v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. Členem slavného uskupení byl téměř 60 let.
2: Počasí.
1: Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, ve Šluknovském výběžku 23 až 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 mezi 8.40 a 32. kilometrem ve směru na Prahu je provoz veden jedním provizorním jízdním pruhem. Připravte se na zdržení a na silnici 1/62 mezi Ústím nad Labem a Dobkovicemi silničáři uklízejí. Pozor na pomalu jedoucí auto údržby.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Z
5: Zprávy v 8 a Zuzka Zejdová a příjemné středeční ráno s Českým rozhlasem Sever. A za chvilku si položíme otázku, která v učebnicích asi nebyla. Myslíte si, že všechny planety sluneční soustavy se točí stejným směrem? Odpovídá Martin Písařík. Pak si také před 8:30 připomeneme Světový den fotografie, jak to vypadalo před 200 lety s takovým focením a co všechno fotograf potřeboval, si řekneme před 8:30. Teď už jsou tu ovšem písničky, které nestárnou, Tina Turner nebo Petr Muk.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpívala Tina Turner. No a Český rozhlas Sever pokládá otázky, na kterých jsme možná v učebnicích nikdy odpověď nenašli. Tak schválně. Myslíte, že se všechny planety sluneční soustavy otáčejí stejným směrem? Odpovídám Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Zpíval Petr Spálený a informace o počasí jsou tu právě teď. Pohled ven nám ukazuje na teploměrech teploty od 14 do 16 stupňů Celsia. Zatím žádné srážky, když sem tam, to vypadá, že nějaká drobná kapička třeba ve Šluknovském výběžku se může objevit a ono to odpovídá i předpovědi, pod většinu dne bude zataženo až oblačno, občas se může oblačnost protrhávat, takže sluníčko, občas se může objevit déšť, občas se můžou objevit přehánky, tak si můžete vybrat. Každopádně nejvyšší denní teploty 25 až 28.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Půlnoc a na Českém rozhlasu Sever teď jedno zajímavé výročí. Dneska je Světový den fotografie, možná už jste o tom slyšeli. Taková první fotka před 200 lety vznikla za úplně jiných podmínek než dneska, a tak si připomeňme, jaký kus cesty takové fotografování urazilo. Od citlivých desek k senzorům v mobilních telefonech, které máme dneska všichni, ale které dokážou dokonce obraz nejenom zaznamenat, ale část z něj i odpočítat.
1: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou.
2: Je na ní zobrazená budova a ta budova je osvětlena z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin.
1: Výhled zachytil francouzský vynález Joseph Nicéphore Niépce.
2: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
1: My tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
2: Ano, je to dřevěná skřínka. Úplně klasická kamera obskura neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky.
1: To, co dřív zachytila citlivá deska, dnes zaznamenává elektronický senzor, vysvětluje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
3: Senzor ve fotoaparátu mobilního telefonu si můžeme představit jako takovou malou plošku, složenou z několika desítek milionů světlocitlivých bodů. A každý z těch bodů zachytí, kolik na něj dopadlo světla, a předá tu informaci dál v podobě elektrického signálu.
1: Telefon dnes podle Zitové nesnímá jen jediný okamžik, ale i ty, které mu předcházejí.
3: Mobil natáčí do vyrovnávací paměti nepřetržitě, takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáčkla spoušť.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat.
3: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionu fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Co nás trefí v čího klína? Někdo má pletky rád. Já reči sklenici vína.

Slavíci z Madridu, za 3 minuty už bude 8:30, s vámi Český rozhlas Sever a za malou chvíli už nás také čekají zprávy Zuzka Zejdová, další informace ze severu Čech. Dozvíte se třeba víc o stavbě úseku dálnice D6 u Lubence na Lounsku. Informace tu budou přesně v 5:30.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 respondentů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí třeba na sociálních sítích. Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí čeští chovatelé do konce roku přestavět. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu totiž začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů. Stavba úseku dálnice D6 pokračuje u Lubence na Lounsku. Dělníci tam budují i středisko údržby. 2 kilometry dálnice začnou řidiči užívat na podzim. Celá část z Lubence do Petrohradu bude podle ředitelství silnic a dálnic hotová v roce 2028. Jablonec nad Nisou na podzim omezí dopravu u základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. V době od 7:30 budou moct auta z ulice jen výjíždět, ale ne naopak. Po 8:00 se provoz opět obnoví. Na turnaji 4 zemí hokejistů do 17 let v Chomutově porazili Češi Švýcarsko 3:0. Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Liberecku, na silnici 1/35 u Hrádku nad Nisou stojí porouchané auto. Zasahuje do jízdního pruhu, pravděpodobně se tam zdržíte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy od Zuzky Zejdové, 8:30 jste slyšeli, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Už za chvíli se znovu podíváme na silnice v našem kraji, zeptáme se

0: Českým rozhlasem Sever se teď podíváme na naše severočeské silnice, tak vy co řídíte, jezdíte, poslouchejte pozorně, co se chystá v nejbližší době za opravy, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici první třídy číslo 62 v Ústeckém Mojžíři jsme zahájili práce na betonáži nové mostovky. Kvůli vysokým denním teplotám jsme první část betonovali v noci, když jsme využili 900 kubíků betonu. Kvůli stavbě nového mostu je silnice první třídy 62 mezi Děčínem a Ústím nad Labem uzavřená. Objízdná trasa pro osobní vozidla je vedená přes Mojžíř, nákladní vozidla jezdí přes Jílové a Libouchec. Stavbu za 259 milionů korun jsme zahájili loni v červnu a zprovoznění plánujeme letos na podzim.
2: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: No to vlastně, ta naše soutěž také trošku souvisí se silnicemi, protože severočeské silnice právě tenhle týden brázdí naše hlídka, vozí sebou ceny od pivovaru Ferdinand, vozí sebou ceny společenské hry od Alby, od Českého rozhlasu Sever a také od měst a obcí. Tak a dnešek nebude výjimkou, znovu vyrážíme, po 10. hodině dorazíme do jednoho z měst, mám pro vás další nápovědu. Přijedeme do města, které leží asi 2 kilometry severně od Litvínova, pod kopcem Střelná a je obklopeno lesy. Tohle město na Mostecku vzniklo vlastně přeměnou původní vesnice Schönbach a současný název má od roku 1956. Tak co, už víte? Pokud ne, tak poslouchejte naše vysílání, dozvíte se víc.
2: Loučení s prázdninami.

0: počasí.
1: 8:45, aktuální teploty venku většinou okolo 14 až 16 stupňů Celsia. Pohled na radar nám zatím žádné srážky neukazuje, ale může se stát, protože dneska je to takové střídavé. Po většinu dne zataženo až oblačno, někde se může oblačnost protrhat, někde se může vyskytnout občasný déšť, někde přehánky. Každopádně nejvyšší denní teploty dosáhnou na 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak Rosomák a Olympik na Českém rozhlasu Sever. My teď ale pro změnu budeme mluvit o rybách na severu Čech. Ryby totiž trápí kvůli suchu nedostatek vody a nízké průtoky. Na severu některé menší řeky a potoky úplně vyschly. Problémy mají také rybníky a další nádrže. Jak vážná je situace v Ústeckém kraji? To zjišťoval náš reportér Jachim Zvoníček. Jachime, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle Českého rybářského svazu byla zatím nejkritičtější první polovina srpna. Dlouhodobé sucho se tehdy spojilo s vysokými teplotami. Situaci s nedostatkem vody řeší rybáři i v dalších částech republiky.
0: A kde je na severu situace nejhorší?
1: Dlouhodobě hlavně na Podbořansku a Žatecku, tedy v oblastech, které leží ve srážkovém stínu Krušných hor. Některé menší toky tam vysychají úplně. Na dalších místech severních Čech zase rybáři zaznamenávají výrazně nižší průtoky a menší množství kyslíku ve vodě, říká mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalský.
2: Naštěstí nebyla taková souhra okolností, která by vedla na severu Čech k masivním úhynům. Zaznamenali jsme několik menších lokálních úhynů, to například na Šluknovsku a dalších místech, ale nejednalo se opravdu ty masivní úhyny, kde se můžeme bavit o tisících kilogramech ryb, jako jsme zaznamenali například v minulém roce na Teplicku.
1: Podle Skalského museli rybáři na řadě nádrží omezit i krmení, takže můžou odchovat méně ryb. Celorepublikově můžou škody dosáhnout několika milionů korun. Některé mohou být až nenahraditelné, protože s ohledem na situaci mohou rybáři přijít o lokální linie, například pstruha obecného. Přesněji půjde škody vyčíslit až po podzimních výlovech.
0: No a co by teď situaci pomohlo? Nějaký ten den nám tady prší, stačí takový déšť?
1: Jednorázové srážky podle rybářů nestačí. Do budoucna je podle nich potřeba hlavně udržet víc vody v krajině, zpomalit její odtok a upravit některé nádrže, doplňuje Jan Skalský.
2: Některé nádrže jsou právě i s ohledem na historickou ekologickou zátěž výrazně zatížený například fosforem a dalšími látkami, které podporují růst cynic. A v těch vysokých teplotách právě ty problémy se prohlubují.
1: Právě nedostatek vody je problém, který se na některých místech opakuje každoročně. Například hladina vodní nádrže ve Varvažově každý rok o pár centimetrů klesá.
0: Tak jsme to probrali, nedostatek vody samozřejmě pociťují i rybáři na severu Čech. Informace přinesl Jáchym Zvoníček. Díky za ně, Jáchyme, naslyšenou.
1: Krásné ráno.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Black Milk a Modrej dým na Českém rozhlasu Sever. Za 5 minut už tu bude 9. hodina. A to znamená, že tady proti mně už sedí Renata Filipi, která vás provede dnešním Dáme řeč. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Tak o čem dneska budeme mluvit?
1: Tak prosím tebe, dneska budeme mluvit o běhání. A Petře, co ty a běhání? Běháš, neběháš?
0: Tak já už jsem doběhal, vzhledem ke svým kolenům už jsem dávno doběhal, teda už posledních několik let. Ještě čas od času se pokouším popoběhnout na tenise, ale ještě v době, kdy jsem jako sportoval aktivně, až skoro hodně aktivně bych řekl, tak jsem běhání úplně nenáviděl.
1: Petře, jaké všechny sporty jsi dělal? Já vím, že jsi dělal volejbal, tedy tenis, basketbal.
0: Basketbal.
1: Tam se běhá hodně, ano, to si vzpomínám.
0: No, ale to mi nikdy nevadilo.
1: To ti nevadilo? Ani lajny, jak se běhalo?
0: Ne, to je trénink, to se nepočítá, jasný, ale úplně jsem nenáviděl na základní škole takové ty běhy, jak 1500 nebo 3000 metrů. Tam si vzpomínám, že náš tělocvikář pan Pokorný, on nás asi slyší, se bojím teda.
1: Ano.
0: Ten vždycky kroutil hlavou, říkal: Petře, ty takový sportovec, jak je možné, že ty a Denisa Chládková vždycky doběhnete poslední a ještě o 5 minut později. My jsme kouřili s Denisou Chládkou za křovím. No. Ale nenáviděl jsem to. Ale kdyby mi půjčili do ruky balón, tak to by mi nevadilo.
1: To by ti nevadilo. Ne. Takže kdyby si byl třeba fotbalista a běhal by si po hřišti, to by ti taky nevadilo.
0: To mi nevadí. Je zajímavé, že u toho basketu člověk nějakých 7-8 kilometrů za ten
1: možná
0: zápas naběhá. Je to v hlavě, samozřejmě.
1: Ano, je to o nastavení té hlavy.
0: Ale jakmile mě někdo poslal na ovál a běhej dokola kolem, tak jako to ne.
1: Máme to podobně, máme to naprosto podobně, protože běhání okolo oválu a náš zase pan profesor na tělocvik Rakvalík, tak ten miloval míly. A já jsem vždycky myslela, že umřu.
0: Ano. Tak své zkušenosti s běháním, a já každého chválím, kdo se hýbe, jo? Neberte
1: ano,
0: to
1: máme tady spoustu běžců v rozhlase, díky vám.
0: Tak zkušenosti s běháním po 9. hodině, dejte řeč. Teď se loučí Petr Beran a možná, nechci vám nic slibovat, ale možná, že se v některém městě, městečku nebo obci dnes dopoledne i odpoledne potkáme osobně. Jinak zítra ráno naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Oprava základní školy Mírová v Ústí nad Labem ovlivní začátek školního roku. Rozpad biologického tělesa sochaře Josefa Klimeše v Mostě způsobila nejspíš degradace materiálu. Bude zataženo až oblačno, občas déšť a teploty 24 až 27 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
2: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
0: Novelu chce mít ministerstvo hotovou v září. Účinná by pak mohla být od ledna 2028. Přibližně 630 žáků základní školy Mírová v Ústí nad Labem se kvůli opravě budovy přesune do bývalého gymnázia v ulici Stavbařů. Škola tam ale nemůže připravit učebny včas, výuka tam proto začne později, říká ředitel školy Kamil Weigand.
3: S prvňáky začínáme už 1. září a jinak oficiálně školní rok se souhlasem ministerstva školství začíná až 14. září.
0: Město školu zateplí, vymění na ní okna, zavede fotovoltaiku a novou vzduchotechniku. Práce potrvají zhruba rok a vyjdou na téměř 154 miliony korun. Město je zaplatí z vlastního rozpočtu. Za odlomení části díla sochaře Josefa Klimeše v Mostě podle kamerových záznamů nikdo nemůže, informovala o tom mluvčí města Most Klára Vidrová. Plastika přezdívaná létající talíř nebo UFO se zřítila minulý týden ve čtvrtek. Odlomená část není původní součástí plastiky, doplněná byla v roce 2014. Prostor kolem objektu v parku Střed je podle Vidrové zabezpečený. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal 2 ceny na Berlináre.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s větší pravděpodobností během odpoledne a večera, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem 118 cm, průtok 70 metrů krychlových za sekundu, předpověď 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 na 57. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Silničáři tam dělají údržbu, můžete se tam zdržet.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní Dáme řeč a my budeme běhat, budeme sportovat. Takže se vás ptám, běháte rádi, zkoušeli jste to někdy a kolik třeba uběhnete ročně kilometrů? Volat můžete do studia na telefon 475 212 212. Rozhodně můžete psát i e-maily na adresu dameřeč@rozhlas.cz a nebo posílejte třeba tipy, kde se nejlépe běhá na Facebook Českého rozhlasu. Sever. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Zuzka Zejdová. Zuzko, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
4: Tak a já jsem strašně ráda, že jsi dnes tady právě ty, protože já myslím, že ze zprávařů jsi jediná, která má naběháno
0: a běhá. Ano, to asi ano.
4: No,
0: to
4: možná i jedna bude. Z mála z rozhlasu. Myslím, že jste tady jenom
0: ne,
4: dva.
0: Ještě ne. Jsme tři. Tři jsme, no, z rozhlasu ještě běhají další. Si myslím, že tak zlé to nebude.
4: Tak zlé to nebude. Zuzko, když jsi mi řekla to číslo, kolik naběháš měsíčně, tak mě docela spadla brada po chlupce. Kolik to je?
0: No, my tak máme s pejskem Hartíkem, což je border collie, tu musíš unavit.
4: Ano.
0: Takže máme, když se všechno daří, tak máme 100 km měsíčně.
4: Panečku.
0: Ale náš rekord při vánoční výzvě byl 170 za měsíc.
4: Neuvěřitelné. No. Jak se k tomu člověk vlastně dopracuje, že uběhne 100 km měsíčně? Postupně?
0: No, postupně, ale může to jít i rychle. Já jsem začala běhat až po 30, vlastně až jako po... Když bylo malé dítě, no. Když člověk na ten sport neměl tolik času a na to běhání to máš úplně jako jednoduché. Nazuješ boty, vyběhneš ze dveří a je to...
4: A jdeš.
0: No. Nepotřebuješ hlídání, nepotřebuješ parkování, nepotřebuješ platit tělocvičnu. Běhání je parádní.
4: Tak jo, jak se zdá, když Zuzka o tom takhle mluví, tak mě možná přesvědčí někdy, že vyběhnu, ale uvidíme, možná se o tom někdy doslechnete. Co vy posluchači, máte běhání rádi? Běhali jste někdy, anebo jste se rozhodli, že třeba začnete dělat něco pro své tělo? Zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám písničky, ty, které nestárnou. Zaspívá Petr Rezek a teď posílám Ivetu Bartošovou.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Petr Rezek a nejkrásnější déšť. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč a máme krásné sportovní téma, tedy běhání. Zkoušeli jste někdy pravidelně běhat? Jak dlouho jste to vydrželi nebo běháte neustále? Jak často běháte a kde? A co vám třeba běh dává? Tak klidně volejte do studia, telefon je 475 212 212, telefonní linka je tady jen a jen pro vás. Pište e-maily s tipy, kde si třeba pěkně zaběhat na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. To samé můžete vlastně udělat i na Facebooku Českého rozhlasu Sever. A teploty v Česku se v minulých dnech pohybovaly vysoko nad 30. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
1: Dneska ráno jsem byl 6 hodin, protože horko nemám moc rád, tak jsem šel už ráno, kdy bylo příjemný nějakých 15-17 stupňů ve stínu, se běžou úplně krásně.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, který je, jak byste se charakterizoval, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín. To letošní léto, když si chcete jít zaběhat, tak se musíte přivstat.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec. Když běžíte 3 nebo 4 hodiny při tom maratonu, se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě i jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože ten adrenalin máte, chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti, to je důležitá podmínka.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už v podstatě tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: V 35 stupňovém horku dobíhal svůj první maraton v Praze i Jiří Peroutka.
1: Po závodě jsem asi půl hodiny ležel a chladil jsem si vyloženě krk, protože já jsem dobíhal kolem poledne a to už bylo jako opravdu extrémní vedro ještě v tom městě, tak to už bylo i nepříjemný. Během toho závodu si myslím, že jsem jako podcenil pitný režim. Jsem dostal křeče, dočila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli hýčok je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat, říká lékař Pavel Vychodil.
4: Pokud ten člověk je v podstatě s poruchou vědomí, nebo pokud ho vidíme ještě při tom výkonu motá se, jako by byl opilý, tak tam je extrémní riziko, že se bude jednat o hýčok. Jediná pomoc je chladit, stříkat na něj studenou vodu, nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostě radel a zase polévat studenou vodu. Je to jediná pomoc. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: V IKEMu se starají o pacienty, u kterých došlo po sportovním výkonu v extrémních vedrech k vážnému poškození jater. Asi polovině z nich musela být játra nakonec transplantována.
4: Je to tak jeden pacient ročně, což se zdá relativně málo a víme od svých kolegů z jiných fakultních nemocnic, že oni mají zhruba stejné počty jako my pacientů, kde dochází k buď to poškození mozku nebo k závažnému poškození ledvin. Ta smrtnost těch pacientů je určitě 30 a více procent při hýčoku.
3: Upozorňuje anesteziolog Pavel Vychodil. O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Tak už rozhodně víme, že běhat ve vedru se nevyplatí, ale to se nás teď netýká. Myslím si, že pro běžce je teďkom naprosto ideální čas. Teplota okolo 17 až 20 stupňů, lehce pod mrakem, takový svěží vánek. Na běhání podle mě ideální, ale nevím, nemám s tím zkušenosti. A ráda bych se zeptala vás, běháte rádi, tak už volejte do studia. Linka je k dispozici a telefonní číslo je 475 212 212.

0: Tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, my si společně povídáme o běhání. Já se vás ptám, jestli jste zkoušeli někdy běhat, jestli vás to baví, jestli běháte pravidelně. Ke mně do studia se dovolal i pan Tonda, ten mi prozradil, že ho běh vůbec neuchvátil, ale oproti tomu sport miluje, protože léta hraje jako hobík hokej. Takže ten pohyb, běh není pro něj, musel by se prostě za něčím hnát, za míčem, za pukem, za čímkoliv. Má to podobně jako Petr Beran a asi to mám podobně i já. Když jsem běhala za míčem, basketbalovým míčem, tak to bylo fajn, ale samotné běhání není to nic moc. Ale zase Zuzka Zejdová mi říkala, že musíte překonat prvních 15 minut a pak je to naprostá lahoda. No a jak tedy začít běhat, protože běh je v posledních letech nesmírně populární sport, tak jak s tím začít běhat? A jestli je běh dobrý na hubnutí, tak na to se instruktorky běhu Ivany Frýdlové, dětské, ptala redaktorka Romana Kubicová.
1: Určitě se rozběhnout z gauče může každý, ale pokud by chtěl člověk běhat pravidelněji, běhat tak, aby to skutečně přineslo užitek jeho zdraví a měl by tu nadváhu, tak si osobně myslím, že by úplně zpočátku neměl začít s během, ale měl by se třeba vrhnout do Nordic walkingu nebo do indiánského běhu, prostě nejdříve snížit tu svou váhu tak, aby ta zátěž na pohybový aparát nebyla tak velká, aby se mu i lépe pohybovalo. Tím, že potřebuje zhubnout, tak vlastně změní své stravování a když zhubne, tak pak už může začít běhat a věnovat se běhu naplno s tím, že opravdu ten běh bude dávat tomu jeho tělu pouze užitek a nebude to kontraproduktivní.
2: A jak já poznám, že už mám tu správnou váhu a tu správnou fyzičku, že už opravdu můžu běhat?
1: To asi má každý jinak. Běhání není vhodné pro opravdu obézní lidi. Ti samozřejmě mají i doporučení lékaři, že nemají běhat, že mají nejdříve začít takzvaně chodit. Jinak běh je samozřejmě dobrý i pro zhubnutí, to znamená, pokud nejsem vyloženě obézní, mám mírnou nadváhu, tak se do běhu můžu vrhnout úplně z radosti a dobré je před tím během zvážit všechny své možnosti, jak teda zdravotní, tak časové a rozhodnout se, jestli teda chci běhat úplně rekreačně, nebo jestli se třeba přiřadím k nějaké běžecké skupině, nebo jestli začnu trénovat na závody.
2: A doporučila byste přiřadit se k nějaké skupině, kde přece jenom už je nějaký instruktor, lektor, trenér, který vám poradí, protože já osobně třeba jsem běhu nikdy nepřišla na chuť, protože mám problém prostě popadnout dech.
1: Problém popadnout dech má spousta začínajících běžců, protože lidé běhají rychle. K tomu přiřazení do skupiny jsou lidi, kteří běhají rádi sami, protože se třeba stydí, anebo protože si chtějí vyčistit hlavu. Osobně si ale myslím, že je fajn si zaběhnout jednou, dvakrát týdně se skupinou, protože ta skupina zase člověku dá novou motivaci, dá mu spoustu nových podnětů, může tam v té skupině dělat i různé cviky, trénovat intervaly, rovinky. Pokud běhá člověk sám, tak může snadno spadnout do monotónnosti, což mu ve skupině nehrozí.
2: Samozřejmě ženy řešíme jednu důležitou věc, jak hezky vypadat při každé činnosti, i když funím, supím, jsem spocená, ale prostě potřebuju mít něco pěkného na sebe a hlavně potřebuju dobré boty. Je důležité se vybavit, anebo můžu začít tak s něčím, co najdu?
1: Pokud člověk chce běhat a rozhodl se, že začne běhat právě teď, tak může vzít boty, které má doma a pro ty první běhy hlavně ať jde běhat. To znamená, ať si veme to, co doma má. Samozřejmě, pokud už chce u toho běhu zůstat, tak si myslím, že je určitě dobré vybavit se dobrou obuví, protože pokud má člověk špatné obutí, tak se to potom projeví jednak na tom stylu běhu a jednak také na různých bolístkách, které se mu pak časem, když běhá déle, začnou projevovat, ať už je to bolest v kýčli, ať už je to bolest chodidla a podobně. To znamená, zpočátku rozhodnuli se běhat, běžte běhat hned, vemte, co máte a hlavně prostě přijďte tomu běhu na chuť, pak už opravdu se vyplatí zajít si do obchodu, případně si udělat i diagnostiku běhu, ale není to zas tak důležité pro toho rekreačního běžce, nicméně kvalitní boty jsou úzce navázány na diagnostiku třeba do šlapu. Ona totiž ta investice do bot není úplně malá a pokud už si chci koupit boty kvalitní, tak je dobré si opravdu koupit pro sebe takzvaně na míru.
2: Radí Ivana Frýdlová, dětská, Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Boty a běhání, tak to neodmyslitelně patří k sobě a dokonce moji kolegové, kteří jsou běžci, říkali, že svoje běžecké boty, některé mají velmi oblíbené, si doopravdy hýčkají. Vůbec bych v nich nevyšli třeba ven nakoupit, protože i boty mohou mít určitý počet kilometrů, které mohou, jak se říká, nachodit anebo naběhat. Co vy a běhání? A máte rádi běhání? Běháte? Máte nějaké svoje oblíbené místo? A nebo jste nikdy tomuto sportu nepřišli na chuť? Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Marika Gombitová dospívala, tady je Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, my si povídáme o běhání. Osobně si myslím, že vždycky nejhorší je začít ty začátky. A nejkritičtějších je prý prvních 14 dnů. A jedna moje kamarádka byla na tom podobně jako já, ta běhala za míčem, to nebylo žádný problém, ale jak měla vyběhnout sama, tak jí to nebavilo. Nakonec jí pomohla aplikace, která jí sestavila skvělý tréninkový plán. A věřte tomu nebo ne, běhá dodnes, vypadá skvěle. Hrozně jí to baví, ušetří spoustu peněz, protože potřebuje vlastně jenom boty a nějaké oblečení, no a celkově je spokojená. Takže na tom běhu asi určitě něco bude. A jak to má s během i můj kolega a severočeský stopař Robin Rerich, tak to se dozvíme právě teď. Robine, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak dneska už jsi vyběhl, nebo ještě ne?
1: Ještě ne. Mám poslední dobou mám krizi běhání. Moc se mi nechce, protože, jak jsi říkala, musel bych znovu začít a ty začátky jsou těžký.
0: A ty jsi ale velký běžec. Kolik měsíčně, když jsi teda běhal hodně, když jsi neměl tu krizi, kolik jsi dokázal uběhnout?
1: Začínal jsem tak, že jsem uběhnul třeba 60-70 kilometrů za měsíc a myslel jsem si, že je to hodně. Pak jsem zjistil, že jsou běžci, kteří uběhnou i 500, i 1000 kilometrů měsíčně. Tak to byly cifry, které jsem si nedokázal představit, ale jeden rok jsem se snažil plnit nějaký limit 200 kilometrů měsíčně a téměř se mi to splnilo. Takže 12 měsíců v kuse jsem uběhnul zhruba 200 kilometrů měsíčně.
0: 200 kilometrů, to je neuvěřitelné naprosto. Robine, bavili jsme se právě o té krizi, nebo o tom, jak začít běhat, tak máš nějaký tip, nějakou radu pro naše posluchače, jak pokud by třeba uvažovali, že by vyběhli, tak jak s tím začít, jak překonat tu krizi?
1: Krize, asi to je na každém z nás, jak překonáváme krize, je to o té motivaci. No a vstát a proběhnout se mě vždycky pomohlo to, že vím, že když přiběhnu, že se cítím dobře.
0: Ano.
1: Že je člověk jako nabitý. V podstatě z té sportovní aktivity se člověk cítí nabitý energií.
0: Jo, není unavený a je to prostě skvělé. A ono to vlastně stačí. Robin Rerich, tak díky ti, doufám, že krizi brzy překonáš a budeme se zase povídat o tom, kde všude si běžel a kolik si uběžel kilometrů. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a jak to máte s během? Vy běháte rádi? Ještě stihneme jeden telefon, tak volejte do studia. Telefon je 475 212 212.

0: Tohle byl Paul Simon a jeho Graceland. Myslím si, že tohle by mohla být ideální písnička na běhání, protože co si budeme povídat, spoustu běžců má v uších sluchátka, a to i proto, aby běhali právě s hudbou, která jim udává rytmus, a taky se vám podle mě běhá mnohem lépe. K nám do studia se dovolal i pan Milan z Ústí nad Labem. Pane Milane, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Mám prosbičku, vypněte si rádio, nebo se vůbec neuslyšíme. Už teďkom vám to hází tu neuvěřitelnou a nepříjemnou ozvěnu a myslím, že byste se neslyšel ani vy sám.
1: Ano.
0: Tak co? Už máme vypnuto? Můžeme jít na to?
1: Jo.
0: Skvěle. Co vy a běhání? Běháte, neběháte?
1: No, běhání mi teda k srdci nepřirostlo. Mm. Když potřebuji, tak poběhnu.
0: Ano.
1: Jo, a jinak jsem zastánce někam pomalu dojít, u něčeho rychle počkat, si myslím, že pro mě taky je rozumnější, jo. Ale nikdy mě jako běhání jako nebavilo. No.
0: Co třeba jiný sport?
1: No, tak kromě nějakého motorismu nebo toho, tak nic.
0: Jasně, v životě jste toho moc nenaběhal a no. Já věřím, že určitě v rodině najdete nějakého sportovce, tak máte tam nějakého běžce? U nás v rodině je hromady cyklistů, běžci, myslím si,
1: nemáme,
0: že ne. Nemáte?
1: Jak to moc řekli.
0: Jasně, takže naprosto antiběhecká rodina. I takové jsou. Pane Milane, díky za zavolání, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, na shledanou.

0: Michal David na Českém rozhlase Sever. My jsme si v dnešním Dáme řeči opovídali o běhání, tak jak se zdá, mnozí z vás běhají, mnozí jako ne, tak jak už to prostě bývá. Další téma, tak to rozebereme zase zítra a jsem moc zvědavá, jak to bude, protože se vás budu ptát, kdo má u vás doma hlavní slovo. U nás doma má hlavní slovo pochopitelně manžel, protože je ta hlava, ale já jsem ten krk, znáte to. Takže de facto nedá se říct, kdyby měl to hlavní slovo, vždycky si nějak domluvíme a takhle by to mělo být ideální. Tohle téma ale rozebereme spolu zase zítra po 9. Teď už posílám další písničky. A přesně ve 9:45 tady bude Zámecké léto. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připravený i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství užívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská vista.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santini, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojezd se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znám. neznáte, ale připomeneme si ho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Já doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické trnkobraní, takže...
0: Švestkové knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž pojídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je.
0: Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě, že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže tak byste snědl určitě víc.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A muzeum zemědělství, za B muzeum socialismu, za C armádní muzeum?
1: Já si myslím, že za B socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Tak jim moc krát, děkuju.
0: Já děkuju.
1: Ano, děkuju moc krát, mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt na, ne o pobyt, pardon, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Orlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně. A zítra v 9:45 se těším. Naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krajská zdravotní zmodernizovala dvě onkologická pracoviště v Ústeckém kraji. Zemřel muž, který zaútočil nožem v Meziboří na Mostecku, policie zastaví stíhání. Pražská Central Gallery otevírá výstavu Alfons Mucha. Ose se s ním umělci i jeho vnučce. Bude zataženo až oblačno, místy se vyskytne občasný déšť, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Krajská zdravotní zmodernizovala onkologická pracoviště v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v nemocnici v Chomutově. Úpravy podle vedení společnosti stály přes 177 milionů korun. Z národního plánu obnovy na ně pak krajská zdravotní získala dotaci více než 146 milionů.
2: Nemocnice obnovily přístroje a pořídily nové technologie. Součástí je taky laboratoř pro přípravu radiofarmak, která umožní přesněji odhalovat a cíleně léčit rakovinu prostaty. Krajská zdravotní chce díky novému vybavení zvýšit počet ošetřených pacientů nejméně o 10%. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Muž, který podle kriminalistů na začátku srpna poranil při konfliktu nožem jiného člověka v Meziboří na Mostecku a následně se pokusil o sebevraždu, v nemocnici zemřel. Policie proto podá návrh na zastavení trestního stíhání. Informovala o tom dnes na sociální síti X. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO bude dnes pokračovat v jednání o státním rozpočtu na příští rok. Odpoledne se sejde se zástupci zbývajících 7 resortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek. Ve čtvrtek pak bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Pražská Central Gallery opět vystavuje dílo Alfonse Muchy. Kromě ikonických litografií se zaměří i na fotografie, design nebo šperky.
3: Ve své době Alfons Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
4: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
3: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
4: Na výstavě tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií. Nechybí ani šperky nebo vázy jeho vnučky Jarmily Muchy.
5: A jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z Dokument Dekorativ.
4: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom pak bude její dcera. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 na 87. kilometru ve směru na Drážďany, stojí nákladní auto s poruchou, už tam jede asistence, projíždějte tam opatrně. A na Českolipsku u Brniště je uzavřený železniční přejezd na silnici 3. třídy na Luhov. Musíte po objížďce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po desáté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dopolední expres. Populární svatojakubská stezka končí ve španělském poutním městě Santiago de Compostela, ale vyrazit můžete odkudkoliv. Proto její větve vedou i Českou republikou a jedna prochází obcí Krištofovo údolí na Liberecku. My se tam vypravíme zhruba za 20 minut, ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Marta Kubišová a teď posílám Miroslava Žbirku.
1: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Marta Kubišová, její depeši a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď jako první slavní severočiši Milan Knotek nám tentokrát představí malíře, ilustrátora Ferdinanda Lauvbergera.
1: Slavní severočeši.
2: Na utváření vídeňské kultury druhé poloviny 19. století se výrazně podílel malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a pedagog Ferdinand Lauvberger. Proslul hlavně jako učitel slavného Gustava Klimta. Narodil se v roce 1829 v Bohosudově na Teplicku. Studoval na Pražské akademii výtvarných umění a později pokračoval ve Vídni, kam odešel roku 1852. Už jako mladý se živil kreslením a ilustracemi. Později se prosadil jako malíř žánrových a historických obrazů. Maloval scény z každodenního života, například obrazy Starý mládenec, Letní večer v Prátru nebo Trh v Horních Uhrách. Roku 1862 se vydal na několikaletou studijní cestu po Evropě. V Paříži studoval u malíře Léona Konieta. Právě tam vznikla jeho rozsáhlá figurální scéna na známém obrazu Návštěva v Louvru. Po návratu do Vídně se Lauvberger stále více zaměřoval na monumentální a dekorativní umění. Pracoval na výzdobě významných staveb. Navrhoval fresky, mozaiky, vitráže i z grafita. Byl spoluautorem návrhu rakousko-uherských bankovek. Podílel se také na výzdobě vídeňské opery. Jeho opona z roku 1869 však byla zničena při požáru v roce 1945. Roku 1868 se stal profesorem na vídeňské umělecko-průmyslové škole. Právě zde Gustava Klimta vyučoval. Sám nakonec zůstal v jeho stínu. Zemřel v roce 1881. V rakouské metropoli po něm byla pojmenována ulice poblíž Prátru.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a kde teď půjdeme cestovat? V našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: S Evou Bucharovou se vydáme na jihozápadní okraj Ústeckého kraje do příjemných borových lesů na Žatecku v Pahorkatině Džbán.
2: Krajina proslula pradávnými kamennými památkami souvisejícími s existencí starých Keltů. Najdeme tu osaměle stojící menhiry i celé kamenné řady, jejichž smysl a vznik obestírá tajemství. Nás ale tentokrát zajímá modrá turistická trasa. Vede od železniční zastávky Holedeček směrem k Vírovu. Na trase vznikla pěkná naučná stezka, nazvaná Putování s hopíkem. Na asi 2,5 kilometrech je umístěno 13 informačních tabulí s přírodovědnou tématikou a několik herních prvků s odpočívadly. V podstatě je to příjemná tělocvična pod čirým nebem, kde si můžeme vyzkoušet zdatnost na různých překážkách a hrazdách a doplnit vědomosti. Průvodcem po naučné stezce je chmelový panáček Hopík. Nalézáme se totiž v kraji známém pěstováním chmele. Chmelnice si prohlédneme třeba v údolí potoka Blšanka. Stezka začíná u rozcestníku pod lesem, je tu odpočívadlo nad Holedečí a končí u silnice na Lhotu. Dá se pohodlně projet i na kole. Informační panely jsou šikovně řešeny formou přírodovědných kvízů. Dozvíme se třeba, jak dlouho trvá, než vyroste hříbek, do jaké výšky dokáží mravenci vystavět mraveniště, nebo jaká psí plemena byla vyšlechtěna k lovu. Já vám tedy přeju zábavnou cestu naučnou stezkou Putování s hopíkem.
1: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Tohle byla skupina Genesis a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho středeční dopolední expres. Pěší putování se stalo fenoménem a tisíce lidí vyrážejí každoročně po poutních stezkách. Ta nejznámější je zřejmě Camino, neboli pouť do Santiago de Compostela. Poutníci můžou svou cestu začít skoro kdekoliv a proto takzvaná svatojakubská stezka vede i přes Česko. Jedna z větví protíná vesničku Krištofovo údolí na Liberecku a tam teď zřizuje správce farnosti Jakub Jan Disman, ubytování pro poutníky.
1: Před vstupem do fary je schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Disman nemusel každého poutníka vítat osobně. Jo?
2: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
1: Je hodně velké plameno.
2: Ano, zlatý retriever.
1: A, to je krásné.
2: Nech si trhej. No jo.
3: Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Nech jsou, ne, pojď.
1: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
2: Ano.
1: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
2: Nebo do farního sálu.
1: A teď tady budujete, vidím, sprchy.
2: To už je vybudované, ty už jsou hotové, no. Akorát no, chybí záclony, ale tak jako to se snad dá.
1: Vy jste teda zedník, truhlář, spokenář, to všechno umíte.
2: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže tyhle odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
1: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
2: Ale spál.
1: Ale ještě to nebylo oficiální.
2: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra, pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrei, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na hostelpropoutnika.cz.
1: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo...
2: Nemusí
1: mít. Sem pustíte každého.
2: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
1: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
2: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně, tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak pojďte nahoru.
1: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc. Prosté trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
2: Ano, barokní.
1: Barokní? Hmm. Mám 100 chutí se lehnout.
2: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
1: Jo? Dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak... To jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní, jak tomu říct, poutní ubytovny.
2: Herberg. No, já tomu říkám ubytování pro poutníky.
1: A vy jste někdy byl v Santiagu?
2: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
1: Kolik to je kilometrů?
2: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat díl doma a pak razíme.
1: Z Krištofova údolí na Liberecku, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Tento týden jsme rozjeli naši velkou letní soutěž o loučení s prázdninami. Kolega Petr Beran objíždí společně s Lídkou obce, města a městečka na severu Čech a nejezdí s prázdnou. Sebou má ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit i vám. V našem vysílání už jste slyšeli nápovědy a mnozí z vás už tedy vědí, kde naši hlídku hledat. A Petra mám teď na telefonu. Petře, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne a já už myslím, že můžu asi prozradit odkud. Myslím, že z těch nápověd to každý musel poznat. Ano, jsme v Meziboří, tedy v městečku, které najdete nad Litvínovem. A asi by bylo dobře, abych přímo popsal rovnou i kde najdete naše auto.
1: Ano.
2: Takže my jsme teď přímo proti autobusové zastávce, která je u, vlastně by se dalo říct, městského úřadu nebo těsně nad městem. Úřadem, je tu autobusová zastávka proti parkoviště a na tom parkovišti bílé auto s velkým zeleným R-kem. A ceny už čekají jenom na vás.
1: Petře, ale co je potřeba udělat pro to, aby posluchači něco vyhráli?
2: No, je to úplně jednoduché. Stačí nás najít a být co nejrychlejší. My tady budeme asi 30 minut, nebojte se, s prázdnou si myslím neodejde nikdo, kdo se k našemu autu dostaví. Takže hledejte a něco pěkného od nás určitě dostanete.
1: Tak honem rychle za Petrem Beranem do Meziboří. Díky a odpoledne zase někde naslyšenou.
2: Odpoledne naslyšenou.
0: Loučení s prázdninami.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Tento týden s námi můžete soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever, které můžou patřit i vám. Dneska dopoledne naše soutěžní hlídka dorazila do Meziboří.
2: Město Meziboří na Mostecku vzniklo přeměnou původní vesnice Schönbach. Současný název získala obec Meziboří v roce 1956, i když o počeštění názvu se vedly úvahy už od roku 1948. Ve hře byla údajně jména jako Přemyslov, Zápotocké, Hornické Mladé nebo Fučíkov. Status města má Meziboří od roku 1960. První písemná zmínka o obci Schönbach je z roku 1398. To měl Boreš z Rýzmburka prodat panství hradu Rýzmburk, ke kterému ves patřila, míšeňskému markraběti Vilémovi. Až do konce druhé světové války byli místními obyvateli převážně Němci. Po odsunu proto byla obec skoro kompletně vysídlena. Zdroje uvádějí, že v roce 1946 tam zůstalo jen 8 rodin dočasně vyčleněných z odsunu jako nepostradatelní specialisté v průmyslu a hornictví. Do Meziboří pak přicházeli lidé z vnitrozemí a ze Slovenska, kteří našli práci v uhelném průmyslu. A přidám ještě jeden tip na výlet. V roce 1998 otevřelo město naučnou Tesařovu stezku. Je dlouhá 12,5 kilometrů a cestou potkáte 17 stanovišť s informačními tabulemi a 8 odpočívadel. Začíná v Meziboří u letního stadionu, vede Šumenským a Pekelským údolím a končí zase v Meziboří. Také v Meziboří pořádají několikrát do roka akce pro veřejnost, tak třeba 5. září Kuláš Fest nebo 29. října Meziborský Halloween.
0: Loučení s prázdninami.

Michal Tučný a taky Zdeněk Rytíř na Českém rozhlase Sever. My pokračujeme v našem dopoledním expresu, ale teď už Zuzka Zejdová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že sucho zhoršuje podmínky pro ryby na severu Čech. Některé menší toky dokonce už úplně vyschly. Podrobnosti ve zprávách teď posílám ještě skupinu Ace of Base. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké dopoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Sucho zhoršuje podmínky pro ryby na severu Čech. Některé menší toky už úplně vyschly. Od září bude knihovna v Kamenickém Šenově půjčovat knihy zdarma. Ekonomika letos podle očekávání České bankovní asociace poroste o 2%. V příštím roce zrychlí. Čekejte zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky a teploty 24 až 27 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré dopoledne. Ryby na severu Čech trpí nedostatkem vody. Nejhorší byla podle Českého rybářského svazu první polovina srpna, kdy se dlouhodobé sucho spojilo s vysokými teplotami. Největší problémy mají rybáři na Podbořansku a Žatecku, kde některé menší toky vysychají, jinde klesají průtoky a ubývá kyslíku ve vodě. Masivním úhynům ryb se ale zatím sever Čech vyhnul, říká mluvčí rybářského svazu Jan Skalský.
4: Zaznamenali jsme několik menších lokálních úhynů, to například na Slukonovsku a dalších místech, ale nejednalo se opravdu o ty masivní úhyny, kde se můžeme bavit o tisících kilogramech ryb, jako jsme zaznamenali například v minulém roce na Teplicku.
2: Celorepublikově můžou podle rybářského svazu škody dosáhnout několika milionů korun. Přesněji je ale půjde vyčíslit až po podzimních výlovech. Městská knihovna v Kamenickém Šenově od září na rok ruší registrační poplatek. Radnice chce zvýšit zájem o knihovnu, do které nedávno investovalo několik milionů korun. V regálech má přibližně 16 000 svazků.
5: Klára Machová z městského úřadu uvedla, že knihovnu dlouhodobě navštěvují převážně seniori. Radnice chce ve čtení podpořit také školní děti. Po konzultaci s učiteli se ukázalo, že některé z nich na výpůjční kartičku doma jednoduše nedostanou peníze. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%. Příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu. Mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% bodu na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. Vědci v Mexiku objevili 6 nových takzvaných entomopatogenních hub. Ty jsou schopné skrze nervovou soustavu měnit chování mravenců a pavouků. Proto se jim také říká zombie houby. Nad rozhodováním mravence převezmou kontrolu a donutí ho na jednom místě nahromadit mrtvoly dalších mravenců. Na nich tyto houby dál rostou a rozmnožují se. Vědci jeden z druhů pojmenovali po mexickém režisérovi hororu a fantasy snímku Guillermo del Torovi. Některé zombie houby produkují látky, které by se podle vědců daly použít při výrobě léků.
3: Počasí.
2: Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat. Místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s větší pravděpodobností během odpoledne a večera. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, ve Šluknovském výběžku 23 až 25, na horách 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Po většinu dne bude zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat, místy se vyskytne občasný dešť nebo přehánky a teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I po 11. hodině pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever. Jaké je hospodařit bez chemických postřiků, bez zemědělských dotací a spoléhat především na vlastní práci a důvěru zákazníků? Co spojuje české pole s africkou Keniou? O zkušenosti z domácího hospodářství i o pomoci při vzniku školních tréninkových farem v Africe si budeme povídat s Renatou Rokouskovou z Litoměřicka už za chvíli. Teď ale posílám další písničky a zaspívá skupina Elán.
3: Dopolední expres s Renátou Filipi.

souvisí zase. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je rozhovor s naším dnešním hostem. A víte, že zemědělství může měnit životy i tisíce kilometrů České republiky. Náš dnešní host pomáhá budovat tréninkové školní farmy v Keni, kde se děti i dospělí učí, jak si vypěstovat vlastní potraviny a být soběstační. Vedle toho hospodaří na Litoměřicku, pěstuje bez chemie, bez dotací a své produkty nabízí přímo zákazníkům. Hostem Českého rozhlasu Sever je soukromá zemědělkyně Renata Rokusková. Přeji vám hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak jak vůbec začal ten příběh se zemědělstvím? Jak vás to vlastně napadlo?
2: To je velmi dlouhý příběh. Já jsem se už někdy v 8 letech rozhodla, že chci být zahradnicí, tak jsem na protest nebo přes protest mých rodičů vystudovala všechny zahradnické školy, které jsem mohla. No a pak jsem z oboru odešla a věnovala jsem se sociální práci.
1: On to tak občas bývá.
2: Ano, nicméně po letech jsem se k tomu vrátila právě přes humanitární činnost, kterou jsme mezi tím začali dělat v Keni, kde pracujeme v západní Keni a je to vesnická oblast. Podle mě velmi krásná. A jeden z jejich velkých problémů je, že lidi odtamtud odchází někam do hlavního města, kde hledají práci, většinou ji nenajdou a nakonec skončí ještě hůř někde prostě ve slamech na alkoholu. A já jsem se furt říkala, proč ty lidi odsud odcházejí? Teď jako já, kdybych tady bydlela, tak já si založím farmu. Mm-hmm. A trvalo mi několik let, než jsem pochopila, že tam není, tak jako u nás, historie vlastně pěstovat si něco doma na zahradě, že to tam ty lidi prostě neumí. No tak se vznikl nápad, že tam začneme učit děti ve školách farmařit.
1: Proto tréninkové školní farmy, jak tedy fungují, jak dlouho fungují?
2: Tyhle ty farmy jsme začali zakládat v roce 2017. Aktuálně spolupracujeme se 3 školama. A původně jsme za těma vedeníma těch škol přišli s tím, že jim pomůžeme část jejich velikánských fotbalových hřišť přeměnit na školní farmy, kde budou děti pěstovat společně s učitelema vlastně třeba nějaký zeleninu nebo prostě nějaký potraviny pro školní kuchyni, tak aby i ty nejchudší děti, které si ty obědy nemůžou koupit, tak vlastně ta škola jim je mohla poskytnout. A u toho, že chceme ty děti prostě něco naučit. Všechny školy nadšeně souhlasily, takže my jsme vždycky vybudovali kousek nějaké, u nás se tomu dřív říkalo pozemky, kdysi dávno tady ve školách, kde je pár záhonů, kde jsme těm dětem ukazovali, jak co pěstovat. Začali jsme formou hry, byl to prostě takový odpolední kroužek. No a v každé škole se našlo tak 50-70 dětí, který to opravdu bavilo. No a my jsme pokračovali tím, že jsme chtěli se těm dětem věnovat intenzivněji, víc osobně, tak jsme založili takovou soutěž, říkáme ji soutěž mladých farmářů, kde už opravdu je to roční nebo dvouletý program pro ty děti, kde se učí konkrétní věci během roku, během sezóny, prostě kdy je co potřeba na farmě dělat. No a pak se z toho vyvinulo to, že některé děti si to chtěly zkusit doma. Dneska máme v programu asi 120 dětí ročně a podmínkou toho, že do té soutěže můžou vstoupit, je vůbec to, že si doma založí svoji vlastní farmu, která se stane produkční a vlastně potom pomáhá živit celou tu rodinu.
1: Je tedy možné, že po Keni už vzniklo více než 120 takových rodinných farem?
2: Rozhodně. Máme je tam a většina z těch dětí dál pokračuje. Dneska drtivá většina z nich s pomocí dospělých nebo ti dospělí prostě převzali tu péči o tu farmu, kde říkali, já jsem čekal, až moje dítě prostě může vstoupit do toho programu, pak jsem se to od něj naučil. Některé děti pokračují na střední škole a rodiče se dál starají o jejich farmě.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Renata Rokousková, která založila tréninkové školní farmy v Keni.
3: Český rozhlas Sever, písničky

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Renata Rokusková, soukromá zemědělkyně z Litoměřicka, která ale vybudovala i tréninkové školní farmy v Keni. My jsme si povídali právě o tom, o čem ty tréninkové školní farmy jsou. Kolik farem už se vám podařilo vybudovat od roku 2017?
2: Já teď neznám úplně přesně číslo, protože několik málo farmiček zaniklo a ze začátku jsme začínali s 25 dětmi. Ze začátku ne všichni ty farmičky vybudovali, ale jejich kolem zhruba 140. Teď aktuálně a je to zhruba oblast, v našem měřítku by to bylo několik vesnic, asi zhruba tak 20 kilometrů, kde ty rodiny bydlí.
1: V čem se liší zemědělství v Keni od toho českého?
2: Spousta věcí je samozřejmě podobná, protože stále je to pěstování rostlin a potřebujete vyživit půdu, potřebujete tu půdu vlastně dostat do stavu, kde bude zadržovat dobře vodu, zápasíte se škůdci, kteří jsou tam samozřejmě teda jiný. A to je možná zajímavý, protože naše děti v Keni často zápasí se škůdci, kterými tady nemáme, což jsou třeba opice. A může se stát, že pokud někdo má farmu třeba poblíž jezera, Viktorina jezera, tak tam bude mít třeba problém i s tím, že mu můžou farmu spást horoši. Mm-hmm. Takže tohle se třeba liší. Je tam mnohem větší problém, to my teď letos tady trošku zažíváme se suchem a s hospodařením s vodou. Ty naše farmičky jsou opravdu malinký a my chceme, aby děti hospodařili v těch podmínkách, jaký tam skutečně mají, nechceme jim zavádět nějaký drahý technologie, na který by potom prostě třeba neměli. Takže normálně běhají z konví k řece a období sucha je tam mnohem intenzivnější a delší než u nás. Takže já když přijedu do Keni, nebo když přijedete, tak si říkáte, tady je krásně teplo, tady všechno poroste, vypadá to tu úrodně. Ale
1: ono to tak není, jak se přesvědčujeme letos.
2: Ano, ono to tak není a v Keni je běžný, že prostě půl roku je sucho a nedá se pěstovat téměř nic, jenom vlastně vybrat místní třeba opravdu odolné zeleniny. A i tohle my děti učíme. Jedna věc je, jak udržet vodu v půdě a jak s ní hospodařit. A ta druhá, co můžu dělat během období sucha. Takže v tomhle tom je to hodně jiný.
1: Jaké plodiny se tam vlastně nejčastěji pěstují?
2: A úplně taková jejich tradiční plodina je například kukuřice, hodně rozšířený jsou rajčata, to nám možná nezní tak exoticky. A pak mají řadu různých listových zelenin, které ani vlastně česky nemají žádný název, takže oni velmi rádi využívají tyhle ty jakoby lokální listové zeleniny. A jinak, co se týká ovoce, tak tam je to trošičku jiný, tak tam je to mango, papája, banány, avokádo, případně mučenky. V některých oblastech se dá pěstovat ananás, krásně se tam zavádí melouny, takže to ovoce je trošičku jiný. Mm-hmm.
1: Vy jste určitě spoustu inspirace vlastně z Česka převezla do Keni, ale dá se z Keni naopak nějaká inspirace přinést i tady do Česka?
2: Rozhodně. Pokud bych se zaměřila jenom na to zemědělství, ono se to třeba může hodně týkat mezilidských vztahů, ale pokud bych mluvila jenom o tom zemědělství, tak to, co si myslím, že je dobré v Keni využívat, a v některých oblastech to dělají, je využívat částečné zastínění stromů, který právě pomáhá třeba udržet delší dobu vodu na pozemku, protože se to neodpařuje tak rychle. A myslím si, že to je zrovna něco, co nás může inspirovat, že právě s měnícím se klimatem i u nás může být zajímavý mít víc stromů na polích. Mm-hmm.
1: A je něco, co vás překvapilo při první návštěvě Keni?
2: No, ta první návštěva, to bylo hodně, hodně dávno. To bylo 20 let zpátky a to byl velmi intenzivní zážitek. Přiletěla jsem v noci a z letiště mě někdo vezl autem, tak první, co jsem si zapamatovala, že sice v Keni se jezdí na opačné straně než u nás, ale prakticky všechny auta jezdí středem, protože se vyhýbají dírám a vzájemně mezi sebou. To už dneska je trošičku lepší po těch 20 letech. Ale takový ten druhý první zážitek byl, že hned druhý den, kdy my jsme ještě pracovali v hlavním městě, jsem se dostala do největšího slamu chudimské čtvrti v Nairobi, kde zhruba na několika málo kilometrech čtverečních žilo něco přes milion lidí. bez kanalizace, bez vodovodu, bez elektřiny. Tenkrát tam byly jenom asi dvě nemocnice a vlastně tam fungovaly většinou jenom komunitní školy, které si ty místní lidi sami provozovali. Takže to byl takový velmi intenzivní zážitek a můj první dojem byl, tady nejsem schopná pomoct vůbec s ničím. Ale nevzdali jsme to.
1: A povedlo se.
2: Po 20 letech to vypadá jinak.
1: Naším dnešním hostem je Renata Rokusková, soukromá zemědělkyně z Litoměřicka.
3: Týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v raním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnešnímu pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a naším dnešním hostem je Renata Rokusková, soukromá zemědělkyně z Litoměřicka. Tak my se přesuneme z Kyní zpátky tedy do České republiky na Litoměřicko. Na počátku jsem říkala, že pěstujete i bez chemie. Co si pod tím lidé mají představit?
2: To je dobrá otázka, protože dneska existuje řada certifikací bioekologické zemědělství a každé má svoje podmínky. Myslím si, že obvykle jde o to, abychom kromě zdravého jídla také brali ohled na přírodu. Já se přiznám, nemám žádnou z těchto certifikací, prostě jsem se rozhodla, že nebudu používat anorganickou chemii, protože škodí půdě a protože prostě chci, aby plodiny, které já vypěstuju, skutečně neměly v sobě žádný rezidua a byly zdraví.
1: Takže je dnes možné pěstovat úplně bez chemických přípravků?
2: Možné je to vždycky. Ale samozřejmě je to mnohem rizikovější, mnohem náročnější. Když se mě lidi ptají, jak to řešíme třeba se škůdci, s chorobami, tak já odpovídám, zatím to řešíme tak, že jsme na začátku, teprve máme za sebou několik sezon, to znamená ten tlak třeba chorob na mém poli v tuhle chvíli ještě není tak velký, ale samozřejmě možná přijde chvíle, kdy si řeknu, tady už prostě dál bez chemie by to nešlo a přesunu se na jiné pole. Takže musíte opravdu nad tím víc přemýšlet. Je to náročnější, je tam mnohem víc samozřejmě fyzické práce, musíte to mnohem líp promýšlet.
1: A vzpomínám si jako malá u babičky, když měla vlastně bramborové záhonky, tak jsme ručně sbírali mandelinky, takže to je něco takového podobného, nepostříkat je, ale prostě ručně pozbírat.
2: Ano, zatím jsme žádné škůdce ručně nezbírali, protože zatím jsme takovýhle velký tlak neměli.
1: Musíme zaklepat.
2: A musíme zaklepat, protože v zemědělství nikdy nevíte, jak to bude příští rok. A já zatím bych řekla, raduju se z přírodních vlastně živočichů, který mi pomáhají případně nějaké škůdce eliminovat. Můžou to být dravci vůči hrabošům. Teď mám velikou radost, že mám na poli krásně veliký hejno koroptví. Takže snažíme se podporovat i vlastně tu přírodu, aby mohla fungovat trošičku přirozenějiš. I když je mi jasný, že se tím nevyřeší vždycky všechno.
1: Zmiňovali jsme, že hospodaření bez chemie je tedy možné, je tedy mnohem náročnější. Projeví se to nějak na chuti a na kvalitě?
2: Já si myslím, že ano. Na kvalitě rozhodně, protože prostě složení, já pěstuju třeba jahody, tak složení těch jahod prostě tam ta chemie skutečně není. Je zajímavý, že zákazníci, co k nám jezdí, tak nám třeba říkají, vaše jahody mají opravdu výbornou chuť. My jsme byli, já nevím, tam a tam, ty vaše jahody chutnají jinak. A já třeba vím, že používáme úplně stejné odrůdy jako nějaká jiná firma, kde vím, že prostě třeba používají chemii, takže si myslím, že i na té chuti ten rozdíl být může.
1: Co třeba vzhled ovoce nebo zeleniny, které se pěstuje bez chemie, je stejný jako u toho ovoce, co vidíme v obchodě?
2: Někdy se to podaří, ale většinou skutečně to ovoce může mít nějaké deficity, nebude prostě třeba tak krásně vyrovnaný, možná bude menší, protože skutečně anorganicky ty rostliny můžete krásně vyhnojit, že opravdu jsou krásný, takže to potom třeba tam chybí.
1: Naším dnešním hostem je Renata Rokusková, soukromá zemědělkyně z Litoměřicka.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Renata Rokusková, soukromá zemědělkyně z Litoměřicka. Tak a my jsme se s Kení přesunuli postupně pomaličku zpátky právě na Litoměřicko. A jsme právě tady u toho vašeho domácího pěstování. A u vás funguje i prodej ze dvora a samozběry. Samozběry v poslední době jsou velmi, velmi populární.
2: Já jsem se pustila do pěstování jahod a u jahod je právě veliký problém se sklizní, která je náročná. A na druhou stranu lidi jahody opravdu milují a jsou ochotní za nima přijet, takže jsme to zkusili a myslím si, že to funguje výborně. Já mám z toho radost a moc mě na tom baví právě to, že se můžete potkávat s těmi zákazníky, s těmi lidmi, můžete s nima popovídat a oni zase můžou opravdu vidět, kde ty jahody vyrostly a v jakém jsou stavu.
1: Je rok od roku více lidí, kteří právě hledají lokální zemědělce, lokální potraviny?
2: Já si myslím, že ano. A je to určitě dobře, protože jasně, můžeme nakupovat v supermarketu, máme tuhle možnost a je to skvělý, že ji máme, ale tam skutečně nevíte, odkud vlastně to ovoce zelenina pochází, jakým způsobem byly pěstovaný. A na druhou stranu mě opravdu těší, že lidi jsou ochotní si najít toho svého farmáře, přijet za ním a odebírat tu lokální produkci, protože co si budeme povídat, prostě je potřeba ty malí lokální zemědělce i tuhle formu podporovat.
1: Vy si vlastně mezi sebou vytvoříte i určitý vztah, určitou důvěru a to je podle mě velmi důležité. Co byste poradila lidem, kteří chtějí začít pěstovat vlastní ovoce nebo zeleninu? Takový ten dnes už pro vás ta rutina, co by měli udělat?
2: Tak pokud by šlo o pěstování vlastně pro svoji potřebu někde na zahrádce, tak se to malinko liší od toho, než kdyby někdo chtěl začít farmařit.
1: Se tím živit, ano.
2: Ano, na zahrádce myslím si, že je to skvělý koníček, který kromě toho, že si vypěstujete něco, co vám chutná a co je zdravý, tak rozhodně to taky dobrá tělocvična a dobrý relax. Hrabat se v půdě je prostě taky zdravý, takže to má spoustu benefitů a prostě pusťte se do toho a nebojte se překážek. Není to tak úplně růžový a jednoduchý, jak to třeba vypadá z nějakých prospektů nebo obrázků, ale rozhodně se něco naučíte a myslím si, že pěstování vlastní ovoce zeleniny vás vždycky obohatí.
1: Jak vypadá váš běžný pracovní den? Tedy jaká je třeba běžné pracovní pondělí Renaty Rokuskové?

0: teď. V Česku bych chtěla vlastně postupně na mém poli právě vysazuju ovocné stromy. Počítám, že do budoucna budou využívané taky k samosběru. A chci tam mít opravdu pestrou nabídku. Nejde mi o to, aby to bylo velké množství, ale aby tam byly třeba stromy, které se za stolik běžně nepěstují. Takže v loňském roce jsme třeba vysadili naše hrušky a uvidíme, co ještě přidáme. Takže budeme přidávat ovocné stromy a doufám, že se nám třeba podaří někdy pěstovat i ostružiny a podobné věci. A co se týká Keni, tam mám velikou radost, že se nám povedlo vlastně sestavit velmi kvalitní keňský tým, který se dětem věnuje. A nevím, jestli v tuhle chvíli chceme rozšiřovat počet dětí, kterým se věnujeme, ale rozhodně chceme ještě jít víc do hloubky, aby to skutečně uměli. A co mě těší, tak některé z těch našich prvních dětí, které absolvovaly ty naše první kurzy, kromě toho, že si dokážou vydělat na to, aby studovali střední školu, tak někteří z nich, když třeba mají rok čas, čekají na vejšku, tak začali, prostě šli na nejbližší základku, kterou mají doma, řekli, hele, já něco umím a já bych to chtěl předávat dál. Takže mně se moc líbí to, co začíná, že vlastně ten program se začíná samovolně šířit, aniž my bychom museli nějak moc vlastně dál to rozšiřovat.
1: A mně se líbí, že vlastně končíme se šťastným koncem. Renata Rokusková, soukromá zemědělkyně z Litoměřicka, která rozjela i tréninkové školní farmy v Keni. Moc vám díky za toto vyprávění a hlavně do budoucna. Přeji hodně štěstí a spoustu sil.
0: Děkuju za pozvání.

0: Brontosauři dospívali a taky to jsou písničky, které nestárnou. A dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha, Patrik Eliáš. Dozvíte se například i to, proč odmítl nabídku do hokejového klubu New Jersey Devils být trenérem. Bylo těžké tuto roli v klubu odmítnout?
1: Bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji.
0: Tak nezapomeňte rozhovor s Patrikem Eliášem, s hokejistou Patrikem Eliášem už dnes po 13. hodině.
2: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání.
0: Celý tento týden můžete s námi soutěžit o ceny od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby a dokonce i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí najít naší hlídku, která cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech. Mám pro vás první odpolední nápovědu. Dneska odpoledne po 15. hodině přijedeme do města na Chomutovsku. Leží na řece Ohři a má minulost spojenou s výrobou porcelánu. Už víte, pokud ne, poslouchejte naše vysílání a dozvíte se víc.
2: Loučení s prázdninami.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Pokáč a v lese a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak i jeho dopolední exprese. Teď už je připravena Slávka Brádlová s aktuálním receptem. Tentokrát to bude letní zeleninová polévka.
2: Vaříme se Slávkou.
3: Dnes si dáme letní zeleninovou polévku. Budeme potřebovat jednu mrkev, pár růžiček květáku, hrst fazolkových lusků, jako zavážku třeba těstovinovou rýži a samozřejmě sůl a pažitku na dokončení. Zeleninu očistíme, nakrájíme na stejně velké kousky, zalijeme vodou, asi tak 3/4 litru, osolíme a přivedeme k varu. Kdo se neobejde bez bujonové kostky, tak místo soli použije 1,5 bujonové kostičky. Po chvíli varu přidáme hrst těstovinové rýže nebo jiné drobné zavářky a dovaříme. Na talíři pak doplníme nakrájenou pažitkou nebo petrželkou. Sestavu zeleniny můžeme samozřejmě měnit podle chuti a nabídky. No a pokud nepočítáte kalorie, tak chuti dost prospěje, když zeleninu před zalitím vodou krátce opečeme na kousku másla.
2: Vaříme se Slávkou.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ministryně financí Schillerová dnes probere s dalšími ministry rozpočty jejich rezortů na příští rok. Inspektoři našli na Chomutovsku týraného psa a skot chovaný v nečistotě. V Mostě pokračuje třetím rokem výměna veřejného osvětlení. Dnes čekejte zataženou až oblačno, ojediněle občasný déšť nebo přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré poledne. Na ministerstvu financí za půl hodiny začne druhý den vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO si postupně zve ostatní členy kabinetu. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími 7 ministry.
3: Na dnešním programu je rozpočet třeba pro zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě požadavků rezortů jsou tématem ale i úspory, popisuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Je nadále pokračuje ve slučování agent, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady.
3: Po dnešku pak Alena Schillerová začne druhé kolo vyjednávání. Znovu za ní zítra dorazí třeba ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
5: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz směrem dětí a mládeži.
3: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Inspektoři státní veterinární správy na základě podnětu kontrolovali chov psa a skotu u obce Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku. Pes byl trvale uvázán na řetězu, vyhoblý a v kotci neměl vodu ani krmivo. Úřad rozhodl o jeho odebrání. Na stejném pozemku v prostoru zaplněném nejrůznějšími předměty měla chovatelka 7 kusů skotu. Ve stájích bylo bahno a minimální podestýlka. Vzhledem k nedostatečným zásobám krmiva musí chovatelka do října skot porazit. Dnes o tom informoval mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček. Most obnoví pouliční lampy v dalších ulicích města. Radní na svém srpnovém jednání schválili zahájení další etapy výměny stožárů veřejného osvětlení. V Mostě je jich celkem víc než 7 000, doplňuje mluvčí Mostu Klára Vidrová.
6: Schváleno bylo zahájení třetí etapy, která počítá s výměnou dalších 94 stožárů veřejného osvětlení a ta předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4,3 milionu korun. Město tak navazuje na předchozí etapy postupné modernizace veřejného osvětlení.
2: Výměnu veřejného osvětlení město financuje z vlastních zdrojů. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic klesají. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 1,40 korun a 2,60 haléřů. Nafta stála průměrně 4,40 korun a 9,60 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat. Ojediněle se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera očekáváme srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, zejména ve Šluknovském výběžku na 21 až 24, na horách na 19 až 22 stupňů Celsia. Od půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 13 mezi Veselým a Českou Kamenicí na Děčínsku bourala 2 osobní auta a na dálnici D8 na Ústecku na 79. kilometru ve směru na Drážďany před exitem Knínice stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď otevřeli dnešní středeční polední písničky na přání a to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. A dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína a přála si Lucii Bílou a její desatero. Písnička je pro všechny posluchače.

0: Lucie Bílá a její desatero. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tu další už vybírá pan Pepa ze Štětí. Pane Pepo, hezké odpoledne.
1: Taky přeju hezký odpoledne. Písnička, na který jsme se dohodli, tak samozřejmě oznámíš jako obvykle ty.
0: Ano.
1: Já jenom upřesním, že je pro vás, pro všechny do Rádia Sever, potom pro všechny posluchače tohoto nejlepšího Rádia Féteru, ale přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho domšeného lázní, no a poněvadž já jsou jednička, tak pro Pepu ze Štětí dvě.
0: Důl Červánek a Pampelišky, tak to je váš dnešní výběr, pane Pepo, díky za zavolání, mějte se hezky.
1: Já děkuju za vybrání a za vyhledání. Díky.
0: Naslyšenou.
1: Moc,

0: Červánek a jeho pampelišky. A my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a tu další už vybírá paní Hanka Stouchovic. Hezké odpoledne.
1: No, hezké odpoledne, Renátko. Já zdravím vás a zdravím všechny posluchače, ale dneska chci hlavně pozdravit a poděkovat Andělce do Hřivic, Božence do Jirkova a písničku posílám taky manželům Chaloupkovým Evě a Vláďovi do Litvínova a jestli poslouchá švagrová Hana Pavlasová ze Žatce, všem děkuji za přání k svátku a ať se mají všichni fajn a přeju jim krásný dny a díky vám a mějte se všichni fajn. Děkuji, Renatko, díky moc.
0: Paní Haničko, dodatečně vše nejlepší k svátku i od Českého rozhlasu Sever a tady je tedy malý hudební dárek Michal David a Valčík pro lásku. Díky a naslyšenou.
1: Ano, děkuji moc, mějte se fajn, naschledanou.

0: Michal David a jeho Valčík pro mámu. Stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání. A tu další už vybírá paní Andělka z Hřivic. Hezké odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám, paní. A dneska bych chtěla poslat písničku jen tak pro radost. Pepovi do Štětí, potom Hanice do Tolchovic, Božence do Jirkova a do Žadce. A vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: Dobře, vybrala jste Laďku Kozderkovou a píseň Listonožky, to je tak skvělá píseň z filmu Trhák. Tak je připravená, díky za zavolání a naslyšenou.
1: A děkuji, a naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever. Rádio.

Laďka Kozderková a její píseň Listonožky. 12 hodina 28 minut k tomu, my pokračujeme v písničkách na přání a teď se poprvé dívám na vaše e-maily. Připomínám adresu, to je zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím o zahrání písničky Koncem nic nekončí od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Moniku Šapkovou. Milá Moničko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a také splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

Tohle byl Marcelo Zmožek a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho středeční písničky na přání. Další e-mail dorazil k nám do studia. Dobrý den, vaše rádio rád poslouchá pan Josef Peterek z Velvar a tak mu pro radost posílám písničku od Karla Hály, Lodí bílou. Děkuji paní Petra Skralup.

Karel Hála a Lodí Bílou. Vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, teď jsem u dalšího e-mailu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Veď mě dál cestoma pro moji maminku a paní Marušku Zvonařovou a pro mého přítele Jardu Šticha. Oběma pro radost a že je má moc rád. Samozřejmě pro vás do rádia a také pro radost. Jste super rádio. Děkuje Petr.

Tohle byl Pavel Bobek a vy posloucháte Český rozhlas Sever. 12 hodin a 40 minut k tomu a k nám do studia se dovolal i pana Pavel z Prahy. Přál si nějakou pěknou písničku od Michaela Jacksona. Tak jsme společně vybrali Earth Song.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, písně.

Tohle byla skupina ABBA, taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale teď už honem rychle k písničkám na přání, tentokrát i z vašich SMSek na čísle 91104. Prosím od Jakuba Smolíka, Jany Chládkové, Valčík pro lásku, pro Marcelku do Neštěmice, dodatečně k včerejším narozeninám. Všechno nejlepší.

Jana Chládková a taky Jakub Smolík, jejich Válčík pro lásku. Na Českém rozhlase Sever v písničkách na přání stihneme ještě jednu poslední z vašich SMSek. Dobrý den, prosím o buty a trumpetu. Je to pro rodiče. Děkuji, David.

0: Skupina Buty a Trumpeta, taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Pokud se vám nepodařilo dovolat, nebo jsem nepřečetla váš e-mail nebo SMSku, tak to se opět nic neděje, protože ještě jedny písničky na přání jsou nachystané a budou opět po 18. s kolegou Miroslavem Tartárkem. Teď už ale Jirka Zeman připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. S nimi ve studiu bude za pár minut a já vám do jedné ještě posílám skupinu Olympic. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezký den s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami na severu Čech, výstraha platí od půlnoci. Technické služby mostu pěstují zeleninu ve vlastním skleníku. Obchodní akademie v České Lípě bude mít od září novou ředitelku. Počasí na dnešek, zataženo až oblačno, ojediněle občasný déšť nebo přehánky a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Ústecký a Liberecký kraj čekají dnes v noci silné bouřky. Výstraha platí od půlnoci do čtvrtečních 5 hodin ráno. Bouřky můžou doprovázet silné nárazy větru, které mohou lámat větve a stromy. Mohou nastat i komplikace v dopravě, říká meteorolog Jan Hrubý.
3: Doporučuje se dbát na bezpečnost s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem, při řízení v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
2: Technické služby města Mostu postavily skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. Půdu nepotřebuje, ke kořenům se automatizovanou technologií dostávají živiny a vzduch, což urychluje růst a snižuje spotřebu vody. Vypěstované okrasné rostliny pracovníci vysadili na záhony, kruhové objezdy a další plochy ve městě. Zelenina míří do místních restaurací, časem by mohla končit i ve školních jídelnách. Informoval o tom ředitel technických služeb Michal Hartmann. Skleník si zdravotníci sestavili sami. Využívá vlastní solární elektrárnu i speciální úpravnu vody. Obchodní akademii v České Lípě od září nově povede Martina Vlčková, která ve škole působí jako pedagožka. Do vedení ji jmenovala Rada Libereckého kraje. V konkurzu se o místo ředitele ucházelo dohromady 6 zájemců. Dosavadní ředitel Rostislav Lát rezignoval z osobních důvodů. Pokračuje krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Paní magistra Vlčková na škole působí, učila angličtinu, ale věnovala se také programům Erasmus. Byla také dosud metodičkou prevence sociálně patologických jevů.
2: Martina Vlčková nastoupí do funkce 1. září. Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v pořadí druhému nejposlouchanějšímu rádiu, tak má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl svou zatím historicky nejvyšší denní poslechovost, skoro 170 tisíc. To stejné platí i pro radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 680 tisíc posluchačů.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženo až oblačno, přechodně se oblačnost může protrhávat. Ojediněle se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera očekávejte srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Od půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 9 v České Lípě v Porské ulici v části Lada havarovalo osobní auto a na dálnici D8 mezi Roudnicí a Lovosicemi pracují silničáři. V obou směrech očekávejte dopravní omezení. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slavii, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevily nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech, většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry, a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v 5C a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už

0: 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže...

0: Teď jsem se tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojďrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
1: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, mm-hmm. nebo jedna je 15 a půl, mm-hmm. tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
0: No, tak dcery? Ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
1: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
0: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej, výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
1: Protože je vybavená, multifunkční.
0: No, jakože prostě...
1: Ona tíhne ale i k hudbě.
0: To
1: je zajímavé.
0: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se 3 kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
1: Tak
0: jako
1: ale
0: to je skvělá.
1: Se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
0: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak no, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale, nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní v tu, na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Část Česka zasáhnou silné bouřky, objevit by se mohly i v pátek. U Lubence na Lounsku pokračuje stavba nového úseku D6. Senátoři chtějí změny v zákoně o EET. Zítra čekejte oblačnou nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami a teploty mezi 24 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je provázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
3: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
2: Stavba úseku dálnice D6 pokračuje u Lubence na Lounsku. Dělníci tam budují i středisko údržby. 2 kilometry dálnice začnou řidiči užívat na podzim. Stavba má ale zpoždění. Podle ředitelství silnic a dálnic bude celá část z Lubence do Petrohradu hotová v roce 2028. Práce na dálnici, která spojuje Prahu s Karlovými Vary, pak skončí v roce 2029.
4: Úsek mezi Petrohradem a Lubencem je jeden z nejdelších na trase D6 z Prahy do Karlových Varů. Je také jeden z nejsložitějších. Ředitelství silnic a dálnic má teď hotový nový železniční most, dlouhý téměř 60 metrů. Hotové jsou také nové nadjezdy přeložky silnice. Z Lounska, Vít Provazník, Český rozhlas.
2: Senát vrátil zákon o elektronické evidenci tržeb s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona.
1: Počasí.
2: V noci čekejte převážně oblačno, přechodně až zataženo a na většině území postupně déšť, přehánky nebo bouřky i silné. Kránů budou srážky slabnout a oblačnost se začne částečně protrhávat. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14, na horách na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. K večeru mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 28, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí od dnešní půlnoci.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na trase Ústí nad Labem Teplice mezi Malhosticemi a Bystřany silničáři kolem silnice číslo 63 opravují ploty a protihlukové stěny. V místě prací očekávejte omezení provozu. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Parťáka, ať už jste teď na dovolené u nás na severu Čech, v práci nebo doma či na zahradě, vám dělá Český rozhlas Sever a právě teď je čas na pohodové odpoledne. Zámecké léto nás dnes zavede do Žďáru nad Sázavou. Víte, jak včely při vysokých teplotách ochlazují úl a jaká bude letošní úroda medu? Řekneme si to zhruba za 15 minut a čeká nás další díl seriálu o dramatických dnech v srpnu 1968 v Československém rozhlase a přidáme i písně, které nestárnou, poslechnete si už brzy Karla Gotta, později třeba Jiřího Korna, teď je čas ale na Janka Ledeckého a skupinu Žentour.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Karel Gott, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a jeho holka v domě. Je tady začátek pohodového odpoledne Českého rozhlasu Sever. Máme 2 hodiny, k tomu 12 minut a připravený je opět nejen František Kinský a Zámecké léto. Jak už jste slyšeli na začátku hodiny, vydáme se dnes do Žďáru nad Sázavou. Jinak celé léto i letos o prázdninách pro vás máme Zámecké léto, ve kterém jsme třeba minulý rok některé zámky nestihli a tak se vám to snažíme tyto prázdniny vynahradit. Pojďme na to.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned 2 průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření 2 muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na 4. nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Přijeďte do Kadaně přivítat císaře Karla IV. A jeho družinu a podívat se zblízka na naše vysílání. V sobotu 22. srpna se v historické části Kadaně uskuteční tradiční akce Císařský den. Uvidíte dobová řemesla, kejklíře, historický jarmark i pouliční divadlo. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 22. srpna odpoledne nashledanou v Kadani na náměstí.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Elán Jožoráš, 11. prikázaně a máme za 3:30, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Včelaři v Ústeckém kraji letos vytočili méně medu než loni. Přispěli k tomu vysoké teploty a nedostatek srážek. Výsledky se ale v jednotlivých částech republiky liší a celkové údaje budou známé až po polovině září. S vedrem se přitom museli vypořádat i samotné včely.
1: Takže teď se nacházíme přímo před česnama. A tady vidíme, jak dělnice visí na tom česně a kmitají křidílky.
2: U jednoho ze svých úlů mi včelař Pavel Staněk popisuje, jak ho včely ochlazují.
1: Nosí do úlu vodu, tu vodu rozstřikují po plástvech a jsou tam jakoby určitý dělnice, který svými křídly vytvoří takový průvan, tak aby ochladili ten plot.
2: Proč je důležité ten plot ochlazovat?
1: No, aby se nedostavil, protože když na ten úl zasvítí sluníčko a ten rámeček nebo to dílo se ohřeje na 60 stupňů, tak začne se tavit vosk a v podstatě ta zimní generace, která se teď líhne, tak v podstatě by uhynula, uvařila by se.
2: Podle Staňkova odhadu tak včely udržují teplotu v úlu kolem 40 stupňů. Společně jsme se bavili i o letošní snůžce.
1: V době květení lip bylo sucho, tak ty stromy nenektarují a tudíž je i míň medu.
2: Máte už nějaké porovnání třeba s minulým rokem? Už jste letos stáčel nějaký med?
1: Med už máme vytočený, teď už máme včely přeléčený a už dokrmujeme, už je připravujeme na zimu a průměrně se snížilo určitě minimálně tak o 5 kilo na včelstvo kvůli tomu suchu.
2: Staňkova slova potvrdil taky předseda organizace Českého svazu včelařů pro Ústí nad Labem Roman Mazánek.
3: Tuto sezónu, jelikož byly hodně velký vedra, tak není tak dobrá jako třeba minulý rok, ale zase záleží na jaký plodiny kdo cestoval nebo kdo kočoval, co byly v sady, tak průměr těch 15-17 kilo. Pokud člověk nekočuje a zůstává na nějakých těch místech, tak 7 až 10 kilo.
2: Z lip letos včelaři získali podle Mazánka jen 3 až 4 kilogramy medu na včelstvo. Běžně je to 10 až 13. Slabou úrodu hlásí podle Mazánka taky ze severní Moravy a Karlovarska. Více medu mají naopak v okolí Prahy a na Plzeňsku. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Teď už 14:30, 1 minuta k tomu pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a také náš prázdninový seriál Vlny 68. Když budovu Československého rozhlasu v Praze obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujali zaměstnanci v regionálních studiích. Studia vytvořila zpravodajskou štafetu, vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. Třetí část dokumentárního seriálu Vlny 68 připravili Karel Sedláček, hlasatel rozhlasu z roku 1968. A publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Je 7:27. V tomto okamžiku se ozvala ústřední strava Vinohradské třídy.
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení, ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut a ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na kladenské nádraží.
8: Je 12 hodin.
9: Hlásí se legální vysílač.
10: Rektor Vysoké školy Česko-technologické profesor doktor inženýr Jiří Klikorka vyzývá všechny posluchače vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
11: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
12: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
0: Seriál Vlny 68, jak jste slyšeli, hlasatel z roku 1968 Karel Sedláček a také publicista Jiří Trnka. Další díl nás čeká ve stejný čas opět zítra, teď už ale Věra Špinarová.
2: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Jiří Kornejl, slavný Robinson, přesně 14 hodin 42 minut a teď už je na Českém rozhlase Sever připravený Milan Knotek a další slavný Severočecha. Pozorněji by měli poslouchat hlavně v Bohosudově na Teplicku, kde můžou být na svého rodáka právem pyšní.
1: Slavní Severočeši.
2: Na utváření vídeňské kultury druhé poloviny 19. století se výrazně podílel malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a pedagog Ferdinand Laufberger. Proslul hlavně jako učitel slavného Gustava Klimta. Narodil se v roce 1829 v Bohosudově na Teplicku. Studoval na Pražské akademii výtvarných umění a později pokračoval ve Vídni, kam odešel roku 1852. Už jako mladý se živil kreslením a ilustracemi. Později se prosadil jako malíř žánrových a historických obrazů. Maloval scény z každodenního života, například obrazy Starý mládenec, Letní večer v Prátru nebo Trh v Horních Uhrách. Roku 1862

0: 1922 se vydal na několikaletou studijní cestu po Evropě. V Paříži studoval u malíře Leona Konieta. Právě tam vznikla jeho rozsáhlá figurální scéna na známém obrazu Návštěva v Louvru. Po návratu do Vídně se Laufberger stále více zaměřoval na monumentální a dekorativní umění. Pracoval na výzdobě významných staveb. Navrhoval fresky, mozaiky, vitráže i z grafita. Byl spoluautorem návrhu rakousko-uherských bankovek. Podílel se také na výzdobě vídeňské opery. Jeho opona z roku 1869 však byla zničena při požáru v roce 1945. Roku 1868 se stal profesorem na vídeňské umělecko-průmyslové škole. Právě zde Gustava Klimta vyučoval. Sám nakonec zůstal v jeho stínu. Zemřel v roce 1881. V rakouské metropoli po něm byla pojmenována ulice poblíž Prátru.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Celý tento týden s námi soutěžíte o ceny od pivovaru Ferdinand, také společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. Stačí jenom najít naší hlídku dnes po 15. hodině. Ta cestuje po nejhezčích obcích a městech na severu Čech a já pro vás mám teď další nápovědu. Dnes odpoledne ve 3 přijedeme do města na Chomutovsku, které leží na řece Ohři a má minulost spojenou s výrobou porcelánu. Dominantou města je novogotický zámek. Na zámku je expozice porcelánu. Víte? Pokud neposlouchejte dál naše vysílání a dozvíte se víc. Loučení s prázdninami.

0: 14 hodin 51 minutami na Českém rozhlase Sever. Dál putujeme u nás po severu Čech. V krásné Lípě pokračují se záchranou unikátní hrobky továrnické rodiny Dittrichů. Městu se navíc pomocí odborníků podařilo najít původní nákresy vitrážových oken. Bohatě zdobené vitráže by se tak měly do půlkruhových oken hrobky vrátit. Aktuálně řemeslníci dokončují boční zastřešení malé půlkruhové apsidy na objektu.
1: Ano, je to v podstatě taková malička, to je ta půlkruhová stavbička přilepená na zadní stěnu.
2: Je to menší zakázka, ale je to vlastně poslední jakoby střešní prvek, tak aby nám opravdu do hrobky už vůbec žádná voda nepřicházela.
1: My jsme u Dittrichovy hrobky s nezávislým starostou města Janem Kolářem. Tady je vidět pořád komín té výtopny. Ta se zachová nebo ne?
2: Ta se určitě zachová, protože taky vlastně součástí té památkové ochrany celého toho objektu.
1: Hrobka byla totiž vytápěná a to není jediné unikum, které v sobě stavba předního německého architekta Julia Karla Raschdorfa ukrývá. Stavbu v novorenesančním slohu zdobila vitrážová okna.
2: Díky tomu, že se zachovaly ty skici Augusta Frinda, to je z roku 1888, a oni to vlastně jakoby propracovali na podobu 26 s tím, že ty kontury jsou zvýrazněny a tak dále.
1: Vysvětluje starosta, co dva odborníci z plány a nákresy vitráží, které se našly v Rumburském muzeu, udělali.
2: Tomhle tam památkáři mluvili, že vlastně není obvyklé, že by bylo tolik, že tam je hodně plno.
1: Ukazuje starosta na nákresy. Vitráže na podobných stavbách obsahují jenom minimum postav. Na Krásnolipské hrobce je ale kompletní výjev z posledního soudu a to je neobvyklé. Další unikátní věc je mozaiková výzdoba v kryptě hrobky, jak už mi před časem vysvětlila restaurátorka Magdalena Kracík-Štorkánová.
3: Ta škála obsahuje zhruba 50 zlatých odstínů, rizí zlato, až různý stříbrný a takový jako bronzový tóny.
1: Popisovala odstíny na jednotlivých kouscích mozaiky, takzvaných teserech.
3: Což je takový veliký specifikum právě téhletý mozaiky. To, co jsem vždycky na těch mozaikách jako nazývala jako jakousi anomálí, tak tady je naprosto běžný.
1: Město teď připravuje projektovou dokumentaci na kompletní obnovu hrobky, včetně mozaiky, vitráží a výtopny. Práce přijdou na desítky milionů korun. Krásná Lípa na ně bude schánět dotace. Aktuálně už dostala peníze na rekonstrukci přední stěny mauzolea, včetně zdobených kovaných dveří. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Sucho zhoršuje podmínky pro ryby na severu Čech. Za rozpad plastiky sochaře Josefa Klimeše v Mostě může nejspíš degradace materiálu. Policie v Praze pátrá po 10letém chlapci. Zítra čekejte oblačnou nebo polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a teploty mezi 24 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Nízké hladiny vody v tocích a nádržích komplikují rybářům situaci na severu Čech. Důvodem jsou dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Místní hladiny toků klesají a nezbývá v nich dost kyslíku pro ryby. Krátkodobé srážky podle rybářům problém nevyřeší. Je potřeba udržet víc vody v krajině a některé starší nádrže upravit, říká mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalský.
3: Některé nádrže jsou právě i s ohledem na historickou ekologickou zátěž výrazně zatíženy například fosforem a dalšími látkami, které podporují růst cynic. A v těch vysokých teplotách právě ty problémy se prohlubují.
2: Rybáři řešili na severu Čech vlivem sucha a tepla menší lokální úhyny. Přesné škody za celé Česko určí až podzimní výlovy. Za odlomení části díla sochaře Josefa Klimeše v Mostě podle kamerových záznamů nikdo nemůže. Plastika přezdívaná létající talíř nebo UFO se zřítila minulý týden ve čtvrtek. Odlomená část přitom není původní součástí plastiky. Doplněná byla v roce 2014 a před 3 lety restaurovaná, pokračuje mluvčí města Most Klára Vidrova.
4: Známá plastika z parku Střed přišla o jednu ze svých částí. Ta se samovolně uvolnila a spadla na zem. Okamžik zachytil městský kamerový systém, který potvrdil, že v době pádu se u díla nikdo nenacházel. Příčinou poškození je pravděpodobně degradace materiálu.
2: Prostor kolem plastiky v parku Střed je podle Vidrové zabezpečený. Policisté pátrají po 10letém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Měl by na sobě mít černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku pravděpodobně s bílým nápisem a černé sportovní boty s bílými pruhy po stranách a na patě. Pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Často vyhledává místa spojená s provozem tramvají, autobusů, metra, vlaků či výtahů. Je proto možné, že se bude pohybovat v blízkosti zastávek, městské hromadné dopravy, stanic metra, železničních stanic nebo dalších dopravních uzlů. Vyhledává i různé atrakce, jako jsou tobogány a horské dráhy.
2: Jakékoliv informace volejte na linku 158. V Evropě stoupla v červenci inflace na 3% oproti červnovým 2,9%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Česko taky zaznamenalo nárůst, zatímco v červnu byla meziroční míra inflace 1,1%, v červenci vstoupla na 1,3%. Nižší inflaci mělo v předchozím měsíci v Unii jen Švédsko. Naopak nejvyšší inflaci zaznamenalo Rumunsko, Litva, Kypr a Bulharsko. Růst spotřebitelských cen tlačí nahoru konflikt na Blízkém východě.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. K večeru mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 28, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí od dnešní půlnoci.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chomutově u kruhové křižovatky v Palackého ulici se stala dopravní nehoda a ve Varnsdorfu na křižovatce v ulici Národní Žitavská a Mladoboleslavská se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po
0: Pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Hlídka naší velké letní soutěže a loučení s prázdninami už dorazila na místo. Vy z našeho vysílání víte, že to je na Chomutovsku a přímo z tohoto města se nám ozve náš kolega Petr Bera, na to už za malou chvíli a prozradí, kde přesně hlídku i z dárky najdete. K tomu to město na Chomutovsku i představíme a pozveme vás na příští týden do Liberce a také Vratislavice nad Nisou. Probíhat tam totiž bude týden křišťálového údolí. A k tomu přidáme v našem vysílání i písničky, které nestárnou. Tentokrát od Vladimíra Mišíka nebo později Hany Zagorové, ale teď Olga Lounová, Jsem optimista.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. I dnes objíždí kolega Petr Beran s hosteskami Sever Čech s naší velkou prázdninovou soutěží Loučení s prázdninami a rozdává dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever. A Petra mám teď na telefonní lince, takže nám prozradí, kde přesně se nachází. Petře, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Milane. Určitě naši posluchači už vědí, protože slyšeli naše nápovědy, že dneska odpoledne jsme v Klášterci nad Ohří, nádherném městě, jak jinak než na řece Ohři, ale ta přesná informace, kde nás najdou, je teď asi nejdůležitější. Tak my jsme v centru města, v historickém centru města, jsme těsně pod zámkem, vlastně u takového velkého vchodu do zámeckého parku, je tady i sloup, parkoviště, já myslím, že všichni, kdo znají Klášterec, moc dobře vědí, kde naše bílé auto se zeleným erkem najdou. Mají na to asi půl hodiny.
2: Takže já myslím, že byste měli vyrazit, rozhodně se obléknout, to nejenom pokud jste z Klášterce, ale možná to třeba stihnete i z okolí a předpokládám, že asi ještě nikdo tak rychlý nebyl, nenašel vás.
1: No ne, ještě ne, i když teď tady za mnou vidím podezřelé auto, musím říct, že včera nás také sledovali odpoledne, to jsme byli, myslím, v úštěku, takže mám takovou obavu, no, pán už za mnou vystupuje, takže myslím, že prvního výherce už máme, ale nebojte se, kdo přijdete, tak zcela určitě neodejdete s prázdnou a budeme tady ještě 30 minut, máme tady krásné dárky i od města Klášterce, které nám taky v té soutěži moc pomohlo, takže nás hledejte. 30 minut, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
2: Takže můžeme v přímém přenosu i pogratulovat. Jenom doplň, pokud posluchači neslyšeli, co je zapotřebí udělat, já vím, že vůbec nic.
1: Vůbec nic, stačí nás najít. Pan v modrém tričku už tady postává za naším autem, takže já budu předávat ceny a loučím se.
2: Předávej dárky, Petře, zítra se těšíme opět na slyšenou. Tak jste to slyšeli, no a zítra podrobně poslouchejte Český rozhlas Sever, naše nápovědy, abyste byli připraveni, kam naše hlídka přijede a kde bude dárky rozdávat. Loučení s prázdninami.

0: Loučení s prázdninami. Letní soutěž Českého rozhlasu Sever. Hrajeme a napovídáme každý den v dopoledním a odpoledním vysílání. Tak teď už víte, že náš kolega Petr Beran s hosteskami rozdává dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné dárky od Českého rozhlasu Sever a také od města Klášterec nad Ohří, a to v Klášterci, a město nám teď krátce představí Alena Škraňková.
1: Tohle město na Ohři má minulost spojenou s výrobou porcelánu. Historie Klášterce nad Ohří na Chomutovsku se začala psát někdy mezi roky 1150 a 1250 a váže se na proboštství postoloprckých benediktínů. V roce 1277 král Přemysl Otakar II. Proboštství zrušil a jeho majetek přičlenil ke královské koruně. Německý název Klosterlin se poprvé objevuje v roce 1356. K prvním pokusům o výrobu porcelánu došlo v Klášterci nad Ohří na konci 18. století. Nedopadly dobře, ale jak se říká, kdo vytrvá, vítězí. Už v roce 1836 získala klášterecká porcelánka bronzovou medaili za jídelní soupravu pro 12 osob na výstavě českých průmyslových výrobků v Praze. Slávu si získal taky kávovar se speciálním keramickým sítkem na kávu. V říjnu roku 1945 byla klášterecká porcelánka znárodněna a vznikl národní podnik Tůnská továrna na porcelán se sídlem v Karlových Varech. Dominantou města je novogotický zámek a přilehlý anglický, dendrologicky cenný park. Roste v něm na 150 druhů stromů z celého světa. A nakonec zase ten porcelán. Na zámku je k vidění expozice porcelánu ze sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
0: Klášterec nad Ohří nám teď představila Alena Škraňková. My pokračujeme 15 hodin skoro 20 minut se skupinou Boniem. Stále hezké odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Loučení s prázdninami.

0: Sestra Ivety Bartošové, Viana, za necelou minutu tady máme 15:30. Pokračovat už brzy bude zpěvák Dalibor Janda, písnička Modré nebe nad hlavou. Lidé teď můžou v příštím týdnu zamířit do Liberce a Vratislavice nad Nisou na festival skla a bižuterie Crystal Volley Week. Od pondělí 24. do soboty 29. srpna můžou zavítat na výstavy známých i začínajících sklářů a designérů, nebo si sami výrobu skla dokonce vyzkoušet. Organizátoři letos pro zájemce chystají celkem 80 akcí.
1: Liberec v příštím týdnu ozdobí sklo. V pondělí totiž začíná 5. ročník festivalu Crystal Volley Week, neboli Týden křišťálového údolí.
2: Poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží.
1: Vysvětluje mluvčí festivalu Lucie Firstová.
2: Poskytne speciální workshopy se sklem a s významnými floristy, módní show.
1: Letošním tématem festivalu je Connecting Cultures, tedy propojování kultur. Díky tomu pořadatelé pozvali speciální hosty ze zahraničí.
2: Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panarák a my je budeme mít součástí dvou akcí. Budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou.
3: Budou i ukazovat rituální tance v rámci začátku dne či konce dne. Mělo by to být v 10 hodin a potom v 6 hodin odpoledne.
1: Doplňuje ředitel Crystal Volley Jan Šmíd.
3: Ten vrchol toho je, že to, co oni vytvoří na to náměstí, ty své šperky, ať už rituální nebo další, tak vlastně představí na té závěrečné multimediální show v Lidových sadech.
1: Výrobu skla si budou moci vyzkoušet i návštěvníci, třeba na náměstí doktora Edvarda Beneše.
2: Bude tam mobilní sklářská pec, bude tam brusírna skla, bude tam pískování skla i sklo nad kahanem.
1: Říká mluvčí Firstová. Festival se snaží taky propojovat odborníky se začínajícími umělci. Dorazí proto studenti ze středních i vysokých.
3: Účastní se všechny sklářské umělecké školy v Libereckém kraji. Začnu Kamenickým Šenovem, Novým Borem, Jabloncem, Turnovem a Železný Brod.
1: Vysvětluje ředitel Šmíd. Od pátku 21. srpna do konce festivalu bude města Liberec, Jablonec nad Nisou a Vratislavice nad Nisou propojovat linka historické křišťálové tramvaje. Letos ji vyzdobila sklárna Jílek, a to do stylu Orient Express. Jízdní řády i celkový program festivalu lidé najdou na webu crystalvolleyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hana Zagorová, 15 hodin 37 minut, posloucháte stále Český rozhlas Sever, dnešní pohodové odpoledne, ale my se teď vrátíme do dopoledního vysílání, do pořadu Dáme řeč. Renata Filipi si s vámi dnes povídala o běhání, jestli jste zkoušeli někdy pravidelně běhat, a náš severočeský stopař Robin Rerich, což o něm určitě nevíte, má už naběhano opravdu hodně kilometrů.
1: Pěkné dopoledne.
2: Tak dneska už si vyběhl, nebo ještě ne?
1: Ještě ne.
2: Ještě ne.
1: Poslední dobu mám krizi běhání. Moc se mi nechce, protože musel bych znovu začít a ty začátky jsou těžký.
2: A ty jsi ale velký běžec. Kolik měsíčně, když jsi teda běhal hodně, když jsi neměl tu krizi, kolik jsi dokázal uběhnout?
1: Začínal jsem tak, že jsem uběhnul třeba 60-70 kilometrů za měsíc a myslel jsem si, že je to hodně. Pak jsem zjistil, že jsou běžci, kteří uběhnou i 500, i 1000 kilometrů.

kompetence, kdy se vyplatí stát si za svým a kdy naopak být moudrý a ustoupit. Volejte zítra po 9. hodině přímo do našeho vysílání linku 475 212 212, ale už teď nám můžete napsat na Facebook Českého rozhlasu Sever nebo na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zkušenosti, názory. U nás teď už pokračuje v pohodovém odpolední. Chris Ria.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Necelých 10 minut zbývá do 16. hodiny, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a my přinášíme další informace ze severu Čech.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Divoké rostliny a zapomenutá místa můžete objevit při dnešní expedici do městských terénů Ústí nad Labem. Akce má název Plevelení a podrobnosti má pro nás naše regionální stopařka Veronika Jaklová. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, co tedy o Plevelení víš?
2: Jde o akci pořádanou veřejným sálem Hraničář. Začíná dnes v 17 hodin. Sraz účastníků je před Hraničářem a název Plevelení proto, že se bude mimo jiné věnovat i rostlinám, které v Ústí nad Labem rostou. Dozvíme se například, jaké superschopnosti mají, odkud se tam vzaly a třeba i to, jestli je můžeme jíst. Komentovaná prohlídka Ústím potrvá zhruba hodinu a půl a bude se konat za každého počasí. Vstupné je dobrovolné.
0: Kam procházka povede a co všechno ještě účastníci uvidí a uslyší?
2: Od Hraničáře zájemci vyrazí na západní nádraží, odtud cesta povede mezi železnicí a řekou Bílinou a procházka končí zase u Hraničáře. Cílem je poznání zapomenutých zarostlých a vlastně už divokých míst přímo uvnitř města. Nadneseně se dá říct, že se jedná o jakési vnitřní periferie města. Bude se mluvit o tom, jak tato místa vznikají, o různých druzích těchto míst a jejich vlastnostech. Například se účastníci dozví o invazivních rostlinách, kterým se daří v okolí železnice. Možná někoho překvapí, že i na těchto místech se hojně vyskytují léčivky, například třezalka tečkovaná. Organizátoři doporučují pevnou obuv, jinak žádné speciální oblečení ani vybavení není potřeba.
0: Víš také, kdo bude zájemce po Ústí nad Labem provázet?
2: Expedici Plevelení povede Emílie Rážová. Je to urbanistka, která studovala a pracovala v České republice, Estonsku a Německu. Podílí se na pořádání kulturních akcí na různých místech v České republice a působí v regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje.
0: Tak pokud vás to zaujalo, jenom připomenu, dnes před veřejným sálem Hraničář sraz v 17 hodin. Veroniko, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Do Česka se vrátí silné bouřky, zasáhnou severozápadní Čechy a později i jihovýchod země. Inspektoři našli na Chomutovsku týraného psa a skot chovaný v nečistotě. Ústí nad Labem začalo s plánovanou obnovou základní školy Mírová na severní terase. Zítra čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami a teploty mezi 24 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci na zítřek začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude taky foukat silný vítr o rychlosti v nárazech až 70 km za hodinu a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky pak zítra odpoledne se začnou tvořit na jihozápadě a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může i přívalový déšť a kroupy. Velmi silné bouřky se pak pravděpodobně objeví i v pátek odpoledne. Inspektoři státní veterinární správy na základě podnětu kontrolovali chov psa a skotu u obce Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku. Pes byl trvale uvázán na řetězu, vyhublý a v kotci neměl vodu ani krmivo. Úřad rozhodl o jeho odebrání. Na stejném pozemku, v prostoru zaplněném nejrůznějšími předměty, měla chovatelka 7 kusů skotu. Ve stáji jich bylo bahno a minimální podestýlka. Vzhledem k nedostatečným zásobám krmiva musí chovatelka do října skot porazit. Dnes o tom informoval mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček. Na téměř 50 let staré základní škole Mírová na severní terase v Ústí nad Labem začala její první rozsáhlá energetická obnova. Součástí prací bude výměna oken, celkové zateplení nebo vybudování nové vzduchotechniky, popisuje za společnost OHLAŽS ředitel divize Západ Pavel Janoušek.
3: Projekt se nezaměřuje příliš na interiéry a vnitřní vybavení a vnitřní materiály, ale zejména na obvodový plášť. Dochází jedné k věci k obvodovému plášti, a to je s ohledu na energie vybavení fotovoltaikou.
2: Celkové náklady výjdou na téměř 154 miliony korun a město je zaplatí z vlastního rozpočtu. Obnova by měla být hotová přibližně za rok. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministryni Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
4: Kultura rozhodně nebude bita, máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. K večeru mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí od dnešní půlnoci.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích ve Stanové ulici bourala 2 osobní auta a na sjezdu z dálnice D8 číslo 64 Řehlovice stojí porouchané nákladní auto. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
5: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby a teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. A myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a my se kamarádíme,
0: takže vždy dorazí s něčím hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešová. Vybrala velmi dobře.
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: no my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam
5: tak
2: určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněhové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
7: Ano.
2: A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tady volal Pepa ze Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dám vám pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Jsem si vkračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Eman Fiala vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda, to bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metrů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáhl jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgasmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečím to nejít. To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že několikrát nedělej to, hele. Já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, hele. Ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle mi pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a o mě není... tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.

0: 0101104 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
1: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
1: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
0: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
3: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Sasky, že je pořád stejná.
0: Saský jú, jste měl díky. Říct po vašem.
2: Děkuji, hezky.
0: Lichotka z Hané.
2: Ano, z Hané.
0: Děkujeme. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Já vás taky.
4: A samozřejmě i vás, Pavle.
0: Já
4: a
0: taky.
4: Já bych si psal paní Růžičkovou.
0: Zapsáno. Mějte se hezky.
2: Je to jasný.
0: Ještě ne. Ještě
2: vydržte.
0: Dobré odpoledne.
5: Já ještě taky bych prosila Béčko.
0: Ano.
5: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
2: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
0: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
2: Děkuju.
0: Tak děkujeme.
5: Naslyšenou.
0: Dobré odpoledne. Haló?
6: Ano, hezké odpoledne. Vám, Pavle.
0: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
6: Ano, už se stalo. Bezva. A srdečně zdravím paní Sasky.
2: Ano,
6: kterou
2: děkuji.
6: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. Ať se vám kataří. A
2: moc děkuji.
6: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
0: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme.
0: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
0: Děkujeme.
7: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
0: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
2: tak
0: cestování.
2: Tak šťastnou cestu.
0: A?
7: Děkuji. Paní Sasky zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
0: Vám ji připomíná.
7: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
2: Tak to mám radost.
0: Tak.
7: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
0: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
2: Děkujeme.
0: Mějte se hezky.
2: Naschledanou.
0: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnici.

0: nicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správný řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí dvě. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalku jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na váleční stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jak ji vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného Vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říkala, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla tak jela nosit samozřejmě.
3: No, to taky. A tak hlavně, je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za Vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt váš rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, no Turek je domácí, že určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady
3: je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás,
2: děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám rada paní Saskiu Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako Mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: V 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Zákon o EET se vrací do sněmovny, ministryně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. Policisté pátrají po 25-letém muži z Chomutova. V Mostě pokračuje třetím rokem výměna veřejného osvětlení. Zítra čekejte oblačnou nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami a teploty mezi 24 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na zhruba 50 tisíc korun ročně. Schillerová změny odmítá.
4: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
2: Kriminalisté pátrají po 25-letém muži z Chomutova, který se poslední dobou zdržuje převážně v Praze. Mohl by být v ohrožení života, uvedla to dnes policie. Rodina muže pohřešuje od úterního večera. Hledaný Martin Petr má střední postavu, hnědé oči, vlnité odbarvené vlasy a tmavší vousy. Na hřbetu levého zápěstí má vytetovaný nápis v angličtině Hany. Informace o pohřešovaném mohou lidé sdělit na linku 158. Město Most obnoví pouliční lampy v dalších ulicích. Radní na svém srpnovém jednání schválili zahájení další etapy výměny stožárů veřejného osvětlení. V Mostě je jich více než 7 000, doplňuje mluvčí Mostu Klára Vidrova.
5: Schváleno bylo zahájení třetí etapy, která počítá s výměnou dalších 94 stožárů veřejného osvětlení a ta předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4,3 milionů korun. Město tak navazuje na předchozí etapy postupné modernizace veřejného osvětlení.
2: Výměnu veřejného osvětlení město financuje z vlastních zdrojů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že ji vyšetřuje protikorupční úřad. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura dnes oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu asi 70 milionů korun.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. K večeru mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 28, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí od dnešní půlnoci.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na výjezdu z republiky se kvůli nehodě dvou kamionů na německé straně tvoří kolona. Policie odklání dopravu na exitu 80 Knínice.
6: Je tam, nevím, možná 40 osobáků a kamiony, ale jako to bývá mnohem delší. No.
2: Znovu na D8, na 42. kilometru ve směru na Ústí před Lovosicemi hoří vozidlo. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Severa. Právě v této hodině pro vás máme informace, hlavně z regionu začíná Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn aktuálních regionálních informací ze severu Čech si připravil Jiří Zeman.
2: Sever Čech zasáhnou dnes v noci silné bouřky. Výstraha platí od půlnoci do čtvrtečních 5 hodin ráno. Bouřky můžou doprovázet silné nárazy větru, které mohou lámat větve a stromy. Mohou nastat i komplikace v dopravě, říká meteorolog Jan Hrubý.
3: Doporučuje se dbát na bezpečnost ohledem na nebezpečí zásahu peskem a úrazu padajícími předměty, vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem.
2: Skalní četa dnes v Děčíně zajistila další rizikovou část skály, ze které se v úterý kus zřítil na silnici první třídy číslo 13 Teplické ulici. Úsek od Pivovarské posaskou byl několik hodin obousměrně uzavřený pro auta i chodce. Četa část masivu ještě odstraní a také zajistí uvolněné kameny. Novináře o tom informoval mluvčí radnice Luděk Stínil. Přibližně 630 žáků základní školy Mírová v Ústí nad Labem se kvůli opravě budovy přesune do bývalého gymnázia v ulici Stavbařů. Škola tam ale nemůže připravit učebny včas. Výuka tam proto začne později, říká ředitel školy Kamil Weingent.
4: S prvňáky začínáme už 1. září a jinak oficiálně školní rok se souhlasem ministerstva školství začíná až 14. září.
2: Město školu zateplí, vymění na ní okna, zavede fotovoltaiku a novou vzduchotechniku. Práce potrvají zhruba rok a vyjdou na téměř 154 milionů korun. Město je zaplatí z vlastního rozpočtu. Ryby na severu Čech trpí nedostatkem vody. Nejhorší byla podle Českého rybářského svazu první polovina srpna, kdy se dlouhodobé sucho spojilo s vysokými teplotami. Největší problémy mají rybáři na Podbořansku a Žatecku. Jinde klesají průtoky a ubývá kyslíků ve vodě. Masivním úhynům ryb se ale zatím sever Čech vyhnul. Podrobnosti uslyšíte za pár minut. Technické služby města Mostů postavili skleník, kde pěstují zeleninu ve věžích. Půdu nepotřebuje, ke kořenům se automatickou technologií dostávají živiny a vzduch, což urychluje růst a snižuje spotřebu vody. Vypěstované okrasné rostliny pracovníci vysadili na záhony, kruhové objezdy a další plochy ve městě. Zelenina míří do místních restaurací.
1: Souhrn regionálních informací připravil Jiří Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Zpěvák Karel Gott a jeho posel dobrých zpráv v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Severletu. Následující zprávu, kterou pro vás málem příliš dobrá není. Ryby na severu Čech trápí kvůli suchu nedostatek vody a nízké průtoky. Na severu Čech některé menší řeky a potoky úplně vyschly a problémy mají také rybníky a další nádrže. Jak vážná je situace v Ústeckém kraji, tak to v dobrém ránu prozradil náš kolega reportér Jáchym Zvoníček.
1: Podle Českého rybářského svazu byla zatím nejkritičtější první polovina srpna. Dlouhodobé sucho se tehdy spojilo s vysokými teplotami. Situaci s nedostatkem vody řeší rybáři i v dalších částech republiky.
2: A kde je na severu situace nejhorší?
1: Dlouhodobě hlavně na Podbořansku a Žatecku, tedy v oblastech, které leží ve srážkovém stínu Krušných hor. Některé menší toky tam vysychají úplně. Na dalších místech severních Čech zase rybáři zaznamenávají výrazně nižší průtoky a menší množství kyslíku ve vodě, říká mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalský.
3: Naštěstí nebyla taková souhra okolností, která by vedla na severu Čech k masivním úhynům. Zaznamenali jsme několik menších lokálních úhynů, to například na Šluknovsku a dalších místech, ale nejednalo se opravdu o ty masivní úhyny, kde se můžeme bavit o tisících kilogramech ryb, jako jsme zaznamenali například v minulém roce na Teplicku.
1: Podle Skalského museli rybáři na řadě nádrží omezit i krmení, takže můžou odchovat méně ryb. Celorepublikově můžou škody dosáhnout několika milionů korun. Některé mohou být až nenahraditelné, protože s ohledem na situaci mohou rybáři přijít o lokální linie, například pstruha obecného. Přesněji půjde škody vyčíslit až po podzimních výlovech.
2: No a co by teď situaci pomohlo? Nějaký ten den nám tady prší, stačí takový déšť?
1: Jednorázové srážky podle rybářů nestačí. Do budoucna je podle nich potřeba hlavně udržet víc vody v krajině, zpomalit její odtok a upravit některé nádrže, doplňuje Jan Skalský.
3: Některé nádrže jsou právě i s ohledem na historickou ekologickou zátěž výrazně zatížený například fosforem a dalšími látkami, které podporují růst cynic a v těch vysokých teplotách právě ty problémy se prohlubují.
1: A právě nedostatek vody je problém, který se na některých místech opakuje každoročně. Například hladina vodní nádrže ve Varvažově každý rok o pár centimetrů klesá.
0: Zjistil reportér Jáchym Zvoníček.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Valdemar Matuška, 17 hodin 25 minut, pokračuje dnešní Den v kraji na Českém rozhlase Sever.
1: Počasí.
0: A my se i dnes jdeme podívat na aktuální počasí na telefonní lince. Vítám meteorologa Jana Hurbého z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Vy jste vydali varování před bouřkami. Jak to tedy s počasím bude dál?
2: Je to tak, výstraha je to vydaná a vlastně ta je až od půlnoci až do ranních hodin a to se týká hlavně silných bouřek, kde hlavním tím rizikem má být nárazový vítr, který může foukat rychlosti okolo 20 metrů za sekundu, ale co se týče ještě aktuálního stavu, tak to vypadá, že na obloze máme aktuálně velkou oblačnost a hlavně v západní části Ústeckého kraje se nám aktuálně vyskytují přehánky nebo občasný déšť a na stanicích aktuálně měříme od 20 do 26 stupňů Celsia a vlastně ty srážky by nás měly během večera přejít, pak by měla být krátká přestávka od srážek, ale zase později večer a v noci by se měly opět místy objevit srážky a to ve formě deště, přeháněk nebo i bouřek a ty bouřky, jak jsem už říkal, tak mohou být i silné, ale kránu by ty srážky měly slábnout a oblačnost by se měla protrhávat a ranní nejnižší teploty očekáváme od 17 do 14 stupňů Celsia.
0: Pojďme si říct také, jak bude vypadat ta čtvrtek 20. srpna.
2: Zítra to vypadá, že bychom měli na obloze mít většinou oblačno až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, ale během odpoledne a večera to vypadá, že by ty srážky mohly být i četnější a to se týče zítřejších teplot, tak ty očekáváme od 25 až do 28 stupňů Celsia a ve Šluknovském výběžku tam bude o trošku chladněji, tam očekáváme od 24 až do 26 stupňů Celsia.
0: Předpovídá meteorolog Jan Hrubý. Já moc děkuji za předpověď a někdy příště opět naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: To byl zpěvák Tony Esposito, minuta po půl šesté, pokračuje Den v kraji. S vámi je stále Český rozhlas Sever. Včelaři v Ústeckém kraji letos vytočili méně medu než loni. Přispěli k tomu vysoké teploty a nedostatek srážek. Výsledky se ale v jednotlivých částech republiky liší a celkové údaje budou známé až po polovině září. S vedrem se přitom museli vypořádat i samotné včely.
1: Takže teď se nacházíme přímo před česnama. Tady vidíme, jak dělnice visí na tom česně a kmitají křidílky.
2: U jednoho ze svých úlů mi včelař Pavel Staněk popisuje, jak ho včely ochlazují.
1: Nosí do úlu vodu, tu vodu rozstřikují po plástvech a jsou tam jakoby určitý dělnice, které svými křídly vytvoří takový průvan, tak aby ochladili ten plot.
2: Proč je důležité ten plot ochlazovat?
1: No, aby se nedostavil, protože když na ten úl zasvítí sluníčko a ten rámeček nebo to dílo se ohřeje na 60 stupňů, tak začne se tavit vosk a v podstatě ta zimní generace, která se teď líhne, tak v podstatě by uhynula, uvařila by se.
2: Podle Staňkova odhadu tak včely udržují teplotu v úlu kolem 40 stupňů. Společně jsme se bavili i o letošní snůžce.
1: V době květení lip bylo sucho, tak ty stromy nenektarují a tudíž je i míň medu.
2: Máte už nějaké porovnání třeba s minulým rokem? Už jste letos stáčel nějaký med?
1: Med už máme vytočený, teď už máme včely přeléčený a už dokrmujeme, už je připravujeme na zimu a průměrně se snížilo určitě minimálně tak o 5 kilo na včelstvo kvůli tomu suchu.
2: Staňkova slova potvrdil taky předseda organizace Českého svazu včelařů pro Ústí nad Labem Roman Mazánek.
3: Tuto tu sezónu, jelikož byly hodně velký vedra, tak není tak dobrá jako třeba minulý rok, ale zase záleží na jaký plodiny kdo cestoval nebo kdo kočoval, co byly v sady, tak průměr těch 15-17 kilo. Pokud člověk nekočuje a zůstává na nějakých těch místech, tak 7 až 10 kilo.
2: Z lip letos včelaři získali podle Mazánka jen 3 až 4 kilogramy medu na včelstvo. Běžně je to 10 až 13. Slabou úrodu hlásí podle Mazánka taky ze severní Moravy a Karlovarska. Více medu mají naopak v okolí Prahy a na Plzeňsku. Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní den v kraji plný aktuálních informací z našeho regionu. V Krásné Lípě pokračují se záchranou unikátní hrobky továrnické rodiny Dittrichů. Městu se navíc s pomocí odborníků podařilo najít původní nákresy vitrážových oken. Bohatě zdobené vitráže by se tak měly do půlkruhových oken hrobky vrátit. Aktuálně řemeslníci dokončují boční zastřešení malé půlkruhové apsidy na objektu.
1: Ano, je to v podstatě taková malička, to je ta půlkruhová stavbička přilepená na zadní stěnu.
2: Je to menší zakázka, ale je to vlastně poslední jakoby střešní prvek, tak aby nám opravdu do hrobky už vůbec žádná voda nepřicházela.
1: My jsme u Dittrichovy hrobky s nezávislým starostou města Janem Kolářem. Tady je vidět pořád komín té výtopny. Ta se zachová nebo ne?
2: Ta se určitě zachová, protože taky vlastně součástí té památkové ochrany celého toho objektu.
1: Hrobka byla totiž vytápěná a to není jediné unikum, které v sobě stavba předního německého architekta Julia Karla Raschdorfa ukrývá. Stavbu v novorenesančním slohu zdobila vitrážová okna.
2: Díky tomu, že se zachovaly ty skici Augusta Frinda, to je z roku 1888, a oni to vlastně jakoby propracovali na podobu 26 s tím, že ty kontury jsou zvýrazněny a tak dále.
1: Vysvětluje starosta, co dva odborníci z plány a nákresy vitráží, které se našly v Rumburském muzeu, udělali.
2: V tomhle tam památkáři mluvili, že vlastně není obvyklé, že by bylo tolik, že tam je hodně plno.
1: Ukazuje starosta na nákresy. Vitráže na podobných stavbách obsahují jenom minimum postav. Na Krásnolipské hrobce je ale kompletní výjev z posledního soudu a to je neobvyklé. Další unikátní věc je mozaiková výzdoba v kryptě hrobky, jak už mi před časem vysvětlila restaurátorka Magdalena Kracík-Štorkánová.
3: Ta škála obsahuje zhruba 50 zlatých odstínů, rizí zlato, až různý stříbrný a takový jako bronzový tóny.
1: Popisovala odstíny na jednotlivých kouscích mozaiky, takzvaných teserech.
3: Což je takový veliký specifikum právě téhletý mozaiky. To, co jsem vždycky na těch mozaikách jako nazývala jako jakousi anomálií, tak tady je naprosto běžný.
1: Město teď připravuje projektovou dokumentaci na kompletní obnovu hrobky, včetně mozaiky, vitráží a výtopny. Práce přijdou na desítky milionů korun. Krásná Lípa na ně bude schánět dotace. Aktuálně už dostala peníze na rekonstrukci přední stěny mauzolea, včetně zdobených kovaných dveří. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, den v

0: týden od 17. srpna patří na Českém rozhlasu Sever tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v raním, dopoledním i odpoledním vysílání připravujeme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě na vás čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se dvakrát denně přesouvá na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever.

0: Zpěvačka Natalia Imrulia, její hit s názvem Torn, posloucháte stále Český rozhlas Sever a dnešní Den v kraji. Návštěvníkům skalního hradu Sloup v Čechách se znovu otevře spodní nádvoří, přes které budou nově vstupovat do hradu od příští sezóny. Budou se moci také projít po jednom křídle rytířských schodů, známých jako Cesta do pekla z filmové pohádky S čerty nejsou žerty.
1: Můžu poprosit jeden ten ohořelý pohled?
2: Dobrý den, jasně, tak 6 korun poprosím.
1: Tak 8.
3: Jak ten nový vstup ovlivní provoz a co se změní pro vás, pro pracovníky?
4: Otevření nového vstupu nám průvodcům velmi pomůže, protože doteď je zde vlastně obousměrný provoz a v těch úzkých uličkách se často lidé mačkají a pro některé ten výstup velmi kritický. Takže my tento nový jednosměrný provoz vítáme s otevřenou náručí.
3: Říká průvodkyně Běla Štěpánková. Takže tohle bude nová pokladna tedy.
5: Ano, jsme právě v nové pokladně, já stojím na žebříku a vytvářím tady poličky na nejrůznější zboží a věci a tak dále.
3: Takže se tady lidi kromě vstupenek taky budou moct koupit rovnou nějaké suvenýry a tak podobně.
5: Tak asi jako dneska. V té současné pokladně to funguje stejně. Ten rozdíl bude ještě v tom, že lidé po prohlídce se nebudou moci vrátit sem, protože ten vstup je jenom jednosměrný. Oni si ale při výstupu v té současné pokladně budou moct nějaké suvenýry koupit.
3: A jak dlouho je ten původní, ten středověký vstup uzavřený? Jak dlouho už se tudy návštěvníci nedostanou?
5: Asi tak do druhé světové války ze zhora se mohli vstoupit návštěvníci a pak se zase museli vracet zpátky. Čili procházet se tady nedalo, tak jak je to teď plánováno, ale dalo se sem vstoupit před 80 lety zhruba.
3: To jsme se teda řekli, tu minulost a teďka ta budoucnost, co ještě vás tady čeká během těch oprav?
5: To zábradlí docela základní a pak třeba tady plůtek, který právě nasměruje návštěvníky k té pokladně.
3: Vysvětluje kastelán hradu Ivan Volman. Za poslední rok a půl investoval do oprav téměř 1,5 milionu korun. Přesná částka za kompletní obnovu to ale podle něj není, protože práce na nádvoří začaly už v roce 2018 archeologickými výzkumy. Na nový vstup a zpřístupněné rytířské schodiště se těší i jeden z návštěvníků.
6: No tak já se těším hrozně na ty schody, jak tam chodili ty čerti, já jsem tam jako malý vždycky hrozně chtěl.
3: Většina prací by měla být na hradě hotová na podzim a nový vstup bude otevřený od začátku příští sezóny. Ze Sloupu v Čechách Jan Rozum, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a Sever, končí nám dnešní den v kraji. Přesně za 7 minut je tady 18. hodina. Vrátí se do studia opět kolega Jirka Zeman se zprávami, s aktuálními zprávami ze severu Čech a pak už písničky na přání Míra Tartárek. Užijte si zbytek dnešního dne a zítra se budu těšit na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Veterináři na Chomutovsku našli týraného psa a skot chovaný v nečistotě. Obchodní akademie v České Lípě bude mít od září novou ředitelku. V Mariánských Lázních se lidé rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zítra čekejte oblačno nebo polojasno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami a teploty mezi 24 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Inspektoři státní veterinární správy odebrali chovatelce u Červeného hrádku na Chomutovsku podvyživeného psa. Byl trvale uvázaný a neměl vodu ani krmivo. Na stejném místě našli také 7 kusů skotu v nevyhovujících podmínkách pro chov. Krávy nařídili veterináři porazit do konce října. Chovatelka svým jednáním porušila zákon na ochranu zvířat proti týrání i veterinární zákon, říká mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.
4: Půjdou podněty na obec rozšířenou působností město Chomutov a ta rozhoduje o sankci. Ty nejvyšší sazby jsou do milionů fyzických osob a vedle toho povede správní řízení i krajská veterinární správa. Rozhodne o nějaké souhrnné pokutě.
3: Obchodní akademii v České Lípě od září nově povede Martina Vlčková, která ve škole působí jako pedagoška. Do vedení ji jmenovala Rada Libereckého kraje. Dosavadní ředitel Rostislav Lát rezignoval z osobních důvodů. Martina Vlčková nastoupí do funkce 1. září. V Mariánských Lázních se dnes lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. V jeho tvorbě ho inspirovala také chemička v Ústí nad Labem. Na mši do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních přišla asi 50 lidí.
5: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
6: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
7: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před davy lidí.
6: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
8: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
6: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Český rozhlas.
3: Policisté našli 10letého chlapce, po kterém odpoledne pátrali. Byl v zábavním centru u ruzyňského letiště, kde si ho všimli pracovníci ostrahy. Chlapec je v pořádku a policisté ho předali rodičům.
1: Počasí.
3: Zítra čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. K večeru mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 28, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí od dnešní půlnoci.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 na výjezdu z republiky se tvoří kolony kvůli vážné nehodě na německé straně. Srazila se tam dodávka s kamionem. Policie dopravu odklání na exitu 80 Knínice. Kvůli tomu jsou také uzavřeny vjezdy na dálnici Knínice a Petrovice ve směru na Německo. Na Lounsku mezi Domoušicemi a Kounovem srazilo osobní auto srnu. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik je Jiří Schellinger s písničkou, která nestárne. Jsem prý blázen jen. Pěkný podvečer vám od mikrofonu a při poslechu písniček na přání přeje Miroslav Tartárek. Že posloucháte poprvé, neznáte sem k nám kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu to je 475 212 212. A nebo si o písničku napište buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04 první slovo. Zahrajte, potom následuje mezera na jeden znak a potom už text vašeho přání. A nebo napište e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, nás už ovšem čeká první písnička na přání. K ní tady mám na úvod jednu SMSku. Zdravím vás, pane Mirku, a prosím písničku Andělská od Zuzany Navarové. A bylo by to pro Helenku z Oldřichova k svátku. A se přání všeho nejlepšího Zdena. Tak tady je Zuzana Navarová.

0: na přání Zuzana Navarová, písnička Andělská. Jsou tady písničky na přání a samozřejmě také nesmí chybět vaše telefonáty. Ten první po 18. hodině je z Mnichovic a po nějaké době ve vysílání vítám a paní Libuši. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, já vás taky vítám.
0: Děkuju, děkuju. Tak my jsme tam spolu nachystali jednu hezkou písničku od kapely Duo ano. Yamaha, víte?
1: Jmenuje
0: se Poslední valčík, ale určitě třeba si nějak ještě dneska zahrajeme. No, Poslední valčík to nebude. Tak komu zahrajeme tuhle písničku?
1: No tak, hlavně sestře, tato miluje je oba.
0: Ano.
1: Mě taky a pro vás.
0: Děkuju.
1: Pro všechny lidi, kteří jsou hodní.
0: Dobře, to znamená i pro vás ode mě. Tak ať se vám hezky poslouchá, zase ať se podaří dovolat, ať jste první jako dneska. Naslyšenou.
1: No, to bych prál, naslyšenou.

0: Tolik tedy duo Yamaha, písnička Poslední valčík. No a pokračujeme dál. Já už tady mám nachystaný telefonát. Z Vysoké k nám volá paní Květa. Je tomu tak? Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Ještě jednou, pane Míro, tuhle písničku bych chtěla poslat. Milence do Českýho ráje, Maruce do Chomutova, Jarmilce do Nuslí, Dominice a její mamince Herbertovi a Gerlindě. A mám za úkol, protože se minulej týden Roma nemohl dovolat, kdo mu přáli k svátku, že ho to překvapilo, že na severu mu hráli k svátku. Takže moc všem děkuje.
0: Ano.
1: A zas mi odjel do Poličky.
0: Jo, tak že ho zdravíme, až se vrátí. A že jsme o něm mluvili, no, a přáli jsme mu
1: také ještě. Užívá si dovolenou.
0: Dobrá, tak. A tak co se týče muziky, tak vy jste říkala, že byste ráda, abych tady nachystal kapelu Stříbrňanka a od nich skladbu Kdo ze srdce dává. Tak si ji za chvíličku pustíme.
1: Ano, protože ta písnička je upřímná a ty, co nás mají rádi, tak
0: ano.
1: To je i pro ně.
0: Dobře,
1: no,
0: a kdo nezná text, ať poslouchá a pochopí, o čem mluvíme. Tak
1: ano,
0: mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho

0: Stříbrňanka, kdo ze srdce dává, se jmenovala písnička, která nám právě dohrála. Já už tady mám nachystaný další telefonát a konkrétně na telefonu čeká posluchačka, která včera slavila narozeniny a dnes je tady s námi ve vysílání a já dodatečně přeji všechno nejlepší a hodně zdraví paní Marcele z Ústí nad Labem Neštěmis. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Miro, já vám moc krát děkuju. Zdravím vás
0: děkuju.
1: A posluchače.
0: Ano.
1: Zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: A nebudu nikoho jmenovat, ale chci poděkovat všem, kdo mě včera napsal a volal k narozeninám. Takže jim moc, moc děkuju a posílám písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila, Láska k nám přilétá.
0: Ano, ale je to moc hezká písnička. Tak já ještě dodatečně pošlu k těm vašim narozeninám, jo? Také vám, samozřejmě.
1: Ano, děkuju, děkuju.
0: Tak krásný večer za chvíli a naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

0: Hudební vzpomínka, legendární Iveta Simonová, Milan Chladil a Láska k nám přilétá. Písničky na přání pokračují, za chviličku s dalším telefonátem, ale těch vzkazů, jak jsem se teď díval, přibylo, tak pojďme se teď hned věnovat jedné SMS-ce k narozeninám hned učíst. Paní Zlatka Čechová dnes slaví narozeniny. Prosím, zahrajte písničku Dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. Zdraví a toho všeho nejvíce přejí seniori z klubu z Benešova nad Ploučnicí. Za všechny děkuje Marie. I od nás všechno nejlepší.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Helena Vondráčková, Dlouhá noc, písničky na přání v plném proudu. Pojďme se, jak jsem slíbil, vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212 a ve vysílání už vítám paní Elišku z Lovosic. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro, já zdravím vás a všechny posluchače jako obyčejně.
0: Děkuju i za něj, za sebe. Tak vy jste říkala, od jaké zpěvačky, že bychom si mohli zahrát něco pěkného?
1: Od Judity Čeřovský.
0: A vybrali jsme Každý jednou velkou lásku potká, to bude hezká melodie a i text. Ano. Tak komu zahrajeme?
1: Já to opožděně posílám všem Helenám, znám tři, takže jim to posílám opožděně, jestli poslouchají, tak a všem posluchačům.
0: A já vám, jestli můžu. Tak tady je Judita Čeřovská, ať máte krásný večer a naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naschledanou.

0: Poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever.

0: písnička, která opravdu také už nestárne, tak to byl Marek Ztracený a to se mi líbí. Písničky na přání pokračují, čas se krátí, tak já do vysílání hned někoho dalšího propojím. Právě teď ve vysílání vítám paní Jarku z Ústí nad Labem. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám, Jarku, všem posluchačům.
0: A já také zdravím vaši Elišku, která mě zdraví zdáli tam za vámi.
1: Děkuji.
0: Tak písnička Vicky Landro, Tony Christie, We're Gonna Stay Together. Komu ji pošlem, komu ji věnujeme?
1: Ano, pošleme ji v zásadě všem posluchačům. Mně určitě, protože mi se strašně líbí. Mně se líbí písničky, které jsou dvojazyčné a tohle je prostě taky jedna z nich.
0: Ano.
1: Takže i tak. A prostě pošlu to všem posluchačům, ano.
0: A já vám také.
1: Která tady, jak Eliška, tak můj syn Petr oslavili srpnu narozeniny.
0: Tak dodatečně.
1: Možná jsem zrovna ním nepřála, takže
0: tak
1: jsem se nestresila.
0: Tak je to napraveno. Dobře.
1: Ano,
0: tak všechno nej, vám hezký poslech a jdeme hrát další písničku a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

Vicky Landrell, Stony Christie, We're Gonna Stay Together, pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání a já tady mám teď nachystané další čtení. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Tři oříšky, bylo by to pro vnučku Luzičku k jejímu dnešnímu svátku, vnučka Pavlíka z Kostelce. Milá Luzičko, přeji ti hodně štěstí, ve škole samé jedničky, v hudební škole, až se ti také daří při hře na flétničku, to ti přeje Boženka. A tady je ta písnička.

Tolik tedy Iveta Bartošová, písničky na přání se pomalu blíží k závěru a já tady mám ještě nachystané dva vaše písemné vzkazy, tak pojďme na ně. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku mé sestře Evičce z Bíliny, která vás pravidelně poslouchá a dnes je jí 84 let. Ať je ještě dlouho mezi námi a přejeme jí hlavně hodně zdraví, což je to nejdůležitější. Sestra Květa a švagr Jenda a dobrý den, ráda bych potěšila písničkou včerejším narozeninám Marcelku do Neštěmic. Milá a sympatická Marcelko, k té hezké 74. především pevné zdraví, také štěstíčko, lásku a hlavně dny plné pohody ze srdíčka přeje Maruška z Chomutova. Písničky na přání za moment skončí, další tady budou ale zase zítra po 12. nebo 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer, zítra se těším na slyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Bylo 19 hodin. Vážná nehoda u obce Pětipsi na Chomutovsku si vyžádala 3 lidské životy. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Skalní četa v Děčíně zajistila další část skály, kus v úterý spadl na silnici. Zítra čekejte oblačnou nebo polojasnou s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami a teploty mezi 24 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Po nehodě automobilu s autobusem u obce Pětipsi na Chomutovsku zemřeli podle prvotních informací 3 lidé. U nehody jsou všechny záchranné složky, informuje o tom ČTK. Ústecký a Liberecký kraj zasáhnou dnes v noci silné bouřky. Výstraha platí od půlnoci do čtvrtečních 5 hodin ráno. Bouřky můžou doprovázet silné nárazy větru, které mohou lámat větve a stromy. Mohou nastat i komplikace v dopravě, říká meteorolog Jan Hrubý.
2: Doporučuje se dbát na bezpečnost s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem, při řízení bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
1: Skalní četa dnes v Děčíně zajistila další rizikovou část skály, ze které se v úterý kus zřítil na silnici první třídy číslo 13 v Teplické ulici. Úsek od Pivovarské po Saskou ulici byl několik hodin obousměrně uzavřený pro auta i chodce. Četa v současné době zajišťuje, aby byla oblast bezpečnější. Část masivu proto ještě odstraní a také zajistí uvolněné kameny. Novináře o tom informoval mluvčí radnice Luděk Stínil. Lidé v Liberci se můžou od pátku projet křišťálovou tramvají vyzdobenou pro festival Krystal Valley Week. Ten začíná příští pondělí. V době jeho trvání bude tramvaj spojovat libereckou zastávku Viadukt a Vratislavice nad ní jsou výhybna. Tramvaj vyzdobila sklárna Jílek, říká její jednatel Lukáš Polák.
3: V naší křišťálové tramvaji bude k vidění špetka Orientu, odkaz na doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu. A bude tam k vidění kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
1: Jízdní řády lidé najdou na webu festivalu. Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu.
0: Více zpráv na...
1: V noci čekejte převážně oblačno, přechodně až zataženo, na většině území postupně déšť, přehánky nebo bouřky i silné. K ránu budou srážky slábnout a oblačnosti se bude částečně protrhávat. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14, na horách na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno nebo polojasno s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami, k večeru mohou být srážky četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 28, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí od dnešní půlnoci.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Chomutovsku mezi Pětipsi a Roklí na silnici číslo 224 se srazilo osobní auto s autobusem. Na místě zasahují záchranáři. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: vždycky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra jako jazyková korektorka samozřejmě nachází chyby v těch materiálech, které dostává, různých knihách, příručkách, ale určitě si i přečtete noviny, časopisy a tak jako s profesionální deformací nacházíte chyby i tam.
2: Přesně tak. Ono při tom typu zpráv, co se na nás dneska valí, je vlastně ten vedlejší efekt, že si tam všimnu nějaké nesrovnalosti, je fajn.
1: Vy jste našla v jednom časopise Češi budou dřít bídu. No co tam je špatně? Tam bylo malé č, nebo co?
2: Ne, ona se, ta bída tře. Máme takové rčení třít bídu snouzí a to sloveso třít dříve se užívalo aktivně i ve významu trpět. Takže to rčení znamenalo trpět bídu a ještě navíc nouzi. No a tady dotyčný zjevně chtěl říct tedy, že se budeme nacházet v těžkých životních podmínkách v trvalém nedostatku. No ale použil tam sloveso, které tam významově nepatří.
1: Dobře, takže třeme bídu, nedřeme bídu, co závodníci na hvozdu. Tak to nevím, co tím chtěl autor říct, ale to jste našla. No, možná chvost, že tam měl být?
2: No, říká se být na chvostu, třeba být na chvostu událostí, být ve vleku těch událostí. A tak si myslím, že tady mohlo to být nezáměrné, anebo opravdu z neznalosti, nebo to tam nějaký ten textový editor doplnil.
1: Což je vlastně taky příznačné pro dnešní dobu, že někdy to nemusí být neznalost autora, ale že to opraví různé T9ky a jazykové korektory v různých editorech a my Přesně. už si pak nevšimneme, že nám to opravili.
2: Přesně tak.
1: Dobře, co spojení? Bylo to mementem na tragickou smrt. Tady odhaduju, že bude nějak špatně přiřazený pád nebo předložka, která tam nemá být.
2: Je to pád špatně a vlastně je to i významově trochu špatně, řekněme, protože memento v češtině se užívá ve významu výstraha, varování. Takže varování na tragickou smrt nedává úplně smysl.
1: Takže jak by to mělo být? Mementem před tragickou smrtí nebo mementem tragické smrti, teď nevím?
2: Úplně bez předložkový pád, ano. Memento tragické smrti. A tam jde o to, že v češtině to memento je podstatné jméno a nemá žádnou povinnou vazbu. Takže ta tam nepatří. Možná ten dotyčný pisatel, pisatelka měli na mysli to latinské memento mori, které se překládá jako pamatuj na smrt.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pěti psy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Hlavu.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o slávy. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co naráží?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry, a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zase bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s nima, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem

0: už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se 3 kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor a možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale, nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, jak když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jediný, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dnes umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
3: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Přepočítává Patra Klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
5: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
4: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
6: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
4: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
2: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
7: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
2: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
8: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
9: Tak se to poštěstilo tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
8: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
9: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík je to.
3: Černý.
4: Černý.
3: Jak starý?
4: No, 10 let už je mu.
3: Ty jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano.
3: Dobrý den. Vy budete Dana.
5: Ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě. Na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10.
5: No, takže. My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že jo, pamatovat. Datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku. Doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, mě to je hezký kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký. A...
3: No ale jak jste se rozhodoval, že je oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku nebo jí, tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, no. Sem, doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto se mi potily ruce. A takhle to. Já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: To. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No, to bylo tak napůl. Já bych řekl napůl, ale já jsem byl takový spíš v tomhletom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, no dneska už by možná. No, trvalo to fakt rok, on byl takový, no přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářela jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává tak v té mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí, jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdeme příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no, náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydlel vede v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, už to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno, v 4:30 jsem zase rychle mazal domů, přelez jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 5:30, vstávý, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocený, byl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně. No.
3: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
5: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák, to bylo ideální vlastně to.
3: To bylo. Co se takhle v nocích odehrálo?
5: No, tak to, no, tak to už jsme byli trošku dál.
4: Tak to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takové ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
4: No, tak po tom roce.
5: No,
4: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
5: No tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
4: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho chození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
5: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
5: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla moda, že jsme se brali, že jo? Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úřiněvsi, v tankama tam byli, no já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez. Já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál, takže já jsem šla na
3: nádraží. Vy jste šla jeho žádat
5: o ruku? Já ho žádala o ruku na nádraží u tanku, no.
4: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mi říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
4: Kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
5: No, slyšel, řekl, no, tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
4: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli. Dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti, a tak to, takže my jsme to měli jistý. No, ale nelituju toho v žádném případě, to jako...
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
4: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbylích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi. Ten byl z toho chudák vykulený.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán, promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte.
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítěte, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci. Pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si neuvědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: No, to je, no, až to je teda.
3: S prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takovej, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávej dělalo, že nějaký ten datum?
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali a my už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno, takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo, no a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problémů, vás utěkáře?
3: No, to už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. 3 dny jsem na to měl. Měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teďkon běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosí. Ale to já říkám, já to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad.
5: Voda. Kam? Kde jste se udali?
4: Čakovicí na úřadě jsme to měli, no.
3: Úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všechno stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tadyhle, tak já jsem jí dal pusu, zvednul jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všechno osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsouhle citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tady to tak, ta nějaká zase zavoraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal, už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám, brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: Štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, nebo.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného.
4: No, tak myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co se mě nedělalo problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák všechno vystěhovaný, tam jsme měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančaná?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. No jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdem, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím. Jo.
5: A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: No, to byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďko je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tak už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko a pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíre?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaké myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak prosím, si jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád nísalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky dvoudílný, jsem byla mladá a furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je. Jo, i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdyby mělo 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Sem přišlo pomalu celý koncílium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo. Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
4: To jste se musel zase bát?
3: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těchto zdravotních těch. No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná. Takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
4: Když pomenu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatného, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel? Jak to prožíváte? Je tam stesk?
5: Je ten čas je vlastně kolikrát. Když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tamhle do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový, není to dobrý pocit. Ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. Jako, samotá, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomuhle nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
4: Bojíte se toho?
5: Jo, má člověk takový obavy a nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
3: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypeme, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale je to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako to je největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu, jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutný, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se ho nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak ono, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: Jo. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého? Když se člověk zamiluje, pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastní jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
2: Jo, pořád. Pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je manželka, je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit, protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak to říkala, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnýmu a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
4: Bylo krásný. Taky jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera. Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam tahali, trhali šišky. Říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera. To bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
3: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
4: Ano, přímo.
2: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láhven. Protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
3: Jste loučící nebo vítací typ?
2: Já asi obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu, nebo to s nima vydám a to, co je jako, pro mě je rodina všecko.
3: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
4: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
3: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
4: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
2: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí. Jo.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsal? A rádio, jo.
3: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna.
4: Zlatá láska.
3: Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, vej. To je akorát. Ale to bude škoda, aby se mi to neodřelo, až tam z toho
3: budu. Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi. To zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, vy?
3: Člověk musí pokus, hokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, taho tam korťáčka. No, to máte jako sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo.
6: Asi jo.
4: Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
6: No jo.
5: Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky ať slouží na tu kávu, jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká?
3: Tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta nabuřta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák, na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takovej ulízaný jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, že nedělá.

0: a přitom si dáváme kafíčko, tak to je toulavá kamera.
1: To máme rádi, že jo, na toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
0: To je krásný pořad, toulavá kamera.
2: Jaký je váš největší zlozvyk?
0: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můr a manželka si jde lehnout. Já ožívám kolem půlnoci a déle.
1: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
2: Kdo má doma poslední slovo?
0: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
2: Kdo má doma poslední slovo?
1: Asi já.
2: Kolik máte sukní?
1: Čeho?
2: Sukní.
1: Sukní? Ježíš, to bych šla do té skříně spočítat.
0: Hodně, já to nepočítám. To je jako 15, 20.
1: Asi 7 sukní mám.
2: Jenom?
1: No, já zase nejsem, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
2: Kdo chodil na třídní schůzky?
1: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
0: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
2: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
0: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
1: No, tak třeba na houbách, ona mu chutná všecko.
2: Nosil někdy vousy?
1: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
0: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
2: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
0: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Já měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičema na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozné. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
2: Na jakém nezvyklém místě?
1: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. A to jako už nikdy.
2: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
1: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
0: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
2: Po čem voní vaše žena?
0: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a teď to tak asi vanilka.
2: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
1: Tak to nevím.
2: Představte si, že mu voníte po vanilce.
1: Po vanilce, jo. Po tý mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
2: Kam svou ženu rád líbáte?
0: No na ústa.
1: Normálně na pusu, na tvář.
0: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne, na ucho, ne, na ucho, ne.
1: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
5: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
0: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody z Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jdou lidi naladění na stejný vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo vodu, ale jezdím pořád, takže Do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
2: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
1: No tak já jo, já 8směrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. No, já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. To jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem typ les někde po horách. Jako jo.
2: Je nějaký návod na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
1: No nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi a tolerujte jeden druhýho.
0: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a my tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tohle to člověku udělá radost.
1: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád, jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všecko dost času. Takže já myslím, že pořád. Ten život máme takový docela dobrý, šťastný.
0: Jako máme spolu hezký život.
2: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
0: Jo, určitě, určitě.
2: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
1: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je zkroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudím, říkám, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu, pak říkám, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě, ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
2: Jste rádi, že jste spolu?
1: No určitě. Já bych neměnila.
0: Taky bych neměnil v žádném případě a měl jsem veliký štěstí.
2: Máte pořád?
0: To mám a za to děkuju. A jako jsem jí vděčný vlastně za každý den, co jsme spolu.
1: No tak já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě je to hezký. Člověk je rád, že ten druhej ho má rád.
2: Milujete svého muže?
1: Miluju.
2: Jak moc?
1: No, hodně. Hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
2: Milujete svoji ženu?
0: Určitě. Ale jo, bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte, nestýďte se za ní. Nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy Vinohradské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v Divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
4: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkaz.
4: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme my, pane Purkrabí, z damu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
4: Jo?
2: Zde právě přichází.
4: No, jest již tady, co na plat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
5: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
4: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
5: Já v nevčas?
4: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
5: Tak
4: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
5: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
4: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
5: Přijel sám?
4: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
5: Tak. A kde je král Petr?
6: Ten mi nepřekáží.
4: Prohlížel si hrad. Nevím, pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbyška Strotiny.
5: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
4: Však tu právě oba přicházejí.
7: Pane vévodo.
5: Důstojný otče.
7: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
8: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
5: Ze slavností krakovských.
8: Ovšem, to byly časy, pánové.
9: Tak veselý již nebudem.
8: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
4: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
9: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře.
8: Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
7: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
8: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
7: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
8: Odpust, důstojný oče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
5: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
8: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
7: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Jdu na Nešpory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
8: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
10: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
5: Děkuji, nevím věru.
8: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
10: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
8: Konečně jsme sami.
5: I po hostinství někdy překáží.
8: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
5: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
8: V Praze dobře.
5: A zde?
8: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
5: Ale?
8: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. No. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
5: Nerozumím, králi.
8: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
5: Nechápu, kam směřuješ.
8: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
5: Pak neznáš císaře.
8: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple. Nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
5: Jsi na umilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
8: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
5: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
8: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dáti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
11: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
8: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dětřicha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše
11: hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k nelibosti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet ostrého a zadumanou stráň plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej na blízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královská milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte, chci ti ukázat drahocenný pás, který...
3: Však vévoda...
2: No dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíni. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, bych musel počítat celou římskou říši a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti povídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane,
5: vnikáš. Tak ty nerad loví pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho. A císař je na modlitbách.
5: To mi právě vhod. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Po mně na hněv císařů nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat já.
6: Ne, to neučiníš.
5: To učiní.
6: Zpátky si
5: jen dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal král jeruzalemský. A teď jdu pro cíl.
7: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš zácný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
7: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: No pak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
10: Celý den nevyjdu z honu a z honu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes a ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj. Dobrou noc.
11: Hey, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc. Věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Och, bože, to je k zbláznění. Co tedy chceš, ale rychle?
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král Kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A na čem mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Vy letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
12: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
13: Pane Purkrabí! Pane Purkrabí!
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
13: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
10: Mně? Jakožto Purkrabího?
13: Mhm.
10: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
13: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
10: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
13: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
10: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
13: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
10: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
13: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
10: Ne, ne, ten neví o ničem.
13: Tedy ví o tom císař sám.
10: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
13: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
10: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
13: A tento panož byl dívka. V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
10: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
9: Dále od hradu,
10: o bože,
9: dále.
10: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
13: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
14: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
15: Aleno!
14: Konečně! No,
16: pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
15: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
14: Proč?
15: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
14: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
15: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
14: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
15: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
14: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
15: Když nesmím.
14: Tak tam zůstaň bez polibku.
17: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
18: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No, a dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit? Pozná ji?
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíni bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petr a vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně. Je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě

0: Pane Purkrabí, vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek je vinen.
1: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
0: Nevěděl bych co.
1: Láska císařská milosti.
2: Ty ovšem kvůli musíme jít dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
3: Milosti.
0: Uvidíme, co se dá dělat, pane Purkrabí.
1: Císařská milosti, zapřísahám se.
0: Co je to? Co se zde děje?
4: Drží se to, děvče, jak pravý šerný.
5: A nepoddáš se?
4: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
6: Já tě neopustím, pane bratře.
0: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
4: Císař.
5: Běda.
4: Však se nepodáme.
0: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
5: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
7: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
7: Vrdlo lžeš.
0: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
4: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
7: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena, dcera pana Mikuláše z Wartemberka.
1: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
0: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého Purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
5: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
0: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
1: Císař odpouští.
5: Milosti, díky. Díky.
0: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
1: Rytíře, slyšíš?
0: Rytíře Peška, víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartemberka.
5: O díky.
1: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
6: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
7: Škoda, nepovedlo se.
6: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
7: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
8: Co to znamená?
1: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
5: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
1: Císařovna.
0: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
5: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
8: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
0: A zbloudila snad.
5: Jela jsem tryskem za Jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila.
10: až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
8: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
10: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
3: Pane Purkrabí, představ je královně.
11: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
10: Rytíř, strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
3: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
11: Hned se stane, milosti.
3: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
7: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
12: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
3: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
5: Nepodáte mi rámě?
10: Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
11: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu, od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď k tomu tématu. Já s tím právě do toho rčení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtěl by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to z mýho hlediska si myslím já. Že no. Na strach se dívám jako na fobii a obava je spíš jako, bych se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co takhle nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíše hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je, nevymykatelně to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu? Chvilku mluvím o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Jak to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to právě není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, anebo nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: No, to teda nemoce... začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady je, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co jak se začíná oteplovat, tak by teď z tohle klesla ta voda taky na tej orlíku, všechno, že mám z toho takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vzniká výhledově spíš, to přecházet ve strach.
0: Ano, jo, já jsem tušila, že vy takto odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový jakoby nezbytný, jakoby obezřejmě třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, že jsem byl jako děti, že ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: No, ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: No a ještě voda, jako by na záchod by se spláchlo.
0: Jaroslave, no. Dobře, chcete se dál věnovat obavám, nebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z toho strachu, že bych chtěl něco úplně jako strach.
0: Bojíte se třeba, jakoby, máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako, hajte, jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Teď jsem si na to úplně jako nezvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečí na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečí z noci na ulici, než ta žena, že jo.
0: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
1: A určitě nikdy neví, kdy to přijde a že na to se... Někdo to má s tím problém se smířit, no připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít. Tak mi to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: Dobře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: Ať je pro lidi doma z ničeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat určitě dál, ostatní, co budou povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si
1: já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivy, z Důchoďáku.
0: Co máte k tématu, povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila, už byla tma, a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teďka dělat.
0: No, tak je potřeba se zavolat pomoct, jestli vám to vadí, tak
1: aby někdo budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let. Když mi bratr dal tričko, hodil křižáka. A od té doby netláším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je sticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Aha, nějakého jako psychologa nebo terapeuta.
1: No, tak, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůže, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Aha, no tak
1: ale není to pravda.
0: Zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já bych se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Jirenko,
1: já zítra...
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to ne, já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené.
0: No, třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z Důchoďáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála. A tady mám, my koupili takové jenom pojízdnej, to nejde, tím to nejde.
0: Teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak Jirenko... zítra
1: uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho slobal a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla na letošní zimu Vánoce, jsem si přinesla z e-mailí a takový to větvičky a tady si to dělám na balkoně a takový barevný křižák. Růžovej. No, víc žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědo žlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomnosti jsem zbala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, pak jsem mu přišlápla. Tolik, co by stříklo, tak no, jsem zbala
0: úplně. Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju, že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
2: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě, aby s nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolí jsem jel, je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou, to se tak rozdíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho a já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z letání v letadle.
1: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
2: No, to takovej pocit jsem vám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem. A tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a My jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sedřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
1: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat si to? Ne? Můžete si dívat z okénka?
2: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
1: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
2: No, mám strach jako teďkon z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářským a lezli jsme po sloupech, dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
1: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
2: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to, to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
1: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
2: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám, 3 minuty po 3:15. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach? Nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si našla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no. Protože vlastně kluk se narodil předušený a musela se utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila, ale uhla jsem a odnesli to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra, takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě. A to velmi dobrou. Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuzný dal do hromady zavčasu. Protože tohleto, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy.

0: podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo, bez masí, jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka. Dobře. A no moc hezky je to.
1: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii, je něco, z čeho máte respekt?
0: No já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14, mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady kle přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
1: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že pro vás určitá čísla znamenají něco víc.
0: Pavouky, já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí, než smůlu.
1: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
0: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v těch 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
1: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
0: Já bych sem chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekl práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
1: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někde v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No, děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit, Zdení, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ano, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak, no musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný, skoro o 7 let starší bratr, nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. To cítím prostě, hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. To by jistě žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak, povězte, že máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo...
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček můj milovaný za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek. Navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme 3 syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijeme. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi to úžasně očekávané žrádlo, tak se do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos, volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hroznýše, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek. To je
1: no, to je zážitek. Mně stačilo, když mi to s očima na vrhlavy vyprávěli. Já jsem se s toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem ne, nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. Mm-hmm. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla, k té mé velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou mnohem horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že Těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Krásně. A nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenická. Krásnou noc.
2: Z Javorníku.
1: Z Javorníku, tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotká, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle, vezmu do ruky žábu, hada, myš, potka na cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak. A jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama. Jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení. A jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a mě je zle, špatně, já musím prostě se nepohnu z místa.
1: No vidíte to, paní Emma, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat, skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček oddělat? Ne.
2: Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a ty tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku. Dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně. Hadi miluji, já jdu na hříbky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na něj někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hříbky a pavučina mezi stromama, já hledám hříbky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s nich mám prostě strašný odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma když se objeví pavou někde, tak zvou na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má z toho srandu.
1: Tak je doma.
2: Ale manžel už se naučil, takže... Pardon. Manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt a jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde z práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, ano. To mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
2: To byla úžasná hračka kdysi.
1: Ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuju, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače, a hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilnout to, tak to by byla asi moje smrt, fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, kdy jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky, žížely a tak, myši nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě jich chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple. Tak a já zase jsem se toho tak jak si štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, tak no hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali já spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak. No ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické, tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom mém okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám, přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuji za krásné povídání. No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v
1: noc,
0: naší společnosti.
1: A děkuji, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám svázat ruce. Je s námi paní?
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr stál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víc malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidé pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, díči, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říkal, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkani, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám, sklípkani, pokoutníci, to je jako i domácí pavouka, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalitý a chlupatý, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuny, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi. A to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kelímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl robincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nijak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky. Já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože nevíte, nestěžoval si někdo nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak se nezlobte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se po každý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šlo nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tě můžeme zamyslet, dám to do pléna a
1: dobře,
0: necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří, jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, já když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se zpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má.
1: Mm-hmm. Ano,
3: zafixované.
1: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
3: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal. Ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kdesi být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže jo, tak jsem
1: víte,
3: chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
3: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytl nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako, já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka a jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec, jako, tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit, nebo to a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže Soni, děkuju no, moc.
3: Já vám
1: opět
3: děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
3: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji váš pořad, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat. Já jsem teprve
3: tak 2 měsíce tady.
1: Už vám dovolím.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: To bude.
0: Děkujeme.
1: Je to?
0: Ano.
1: Tak. Protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Naklade tam vajíčka, pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozhodnovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně...

0: mě jako nešťastná, jo, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím. A protože vím, že tam v těch místech jsou někde i zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu, a pak si tak jenom posledním a vyrazí to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné a ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos je tak ve suchu, tak tam ani nechodím, protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
1: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty, doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli, nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
2: nic, napíj se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, kruci, fagot, element, já bych do toho...
2: Dejš to pánbu, Anton.
3: Co já si teď počnu s tím mým klukem? My jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždycky Čech, ne? Počkej, Anton.
4: Karše!
5: Co je?
2: Máš tu krajana.
5: Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějic.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
5: A je, ty se rochně, viď? A ty jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
5: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně by bylo.
5: On, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
5: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
5: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Jo, no tak koukej. Dopij to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
5: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
5: Kriktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
5: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
5: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
5: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
6: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
6: Přijdete to přece zapít.
5: No, přijdem.
6: A toho kluka mi tu zatím nech.
5: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Co se to tu děje?
5: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
5: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
4: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
7: Herein. Herein.
8: Dobrý den, herr direktor.
7: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
8: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
7: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
8: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
7: Je z oboru?
8: Ne, ale je to krajan.
7: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
8: Přímá.
7: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
9: Karas Antonín, pane direktore.
7: Anton, no dobrá, vyřízeno.
8: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
7: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
8: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
7: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
8: Naschledanou, paži, děkuji.
9: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
8: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
9: Kam?
8: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
10: Servus.
8: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
10: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
8: To se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
9: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
8: A dobrý, Toníku, jako ulitý, no. Kamaráde, teď vypadáš nejméně jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
9: Jáčku, Karlíku.
8: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak. Ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
9: Jášku, Karlíku, člověče, pusť mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
8: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
9: Měj rozum, co pak já jsem nějakej cirkusa?
8: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Ještě nám na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brže příku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš, ty Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Ano.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koničkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme, tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: To je paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
3: Tak tady budeme spát.
8: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnojs. To jsem se bacil do hlavy.
3: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
3: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u Kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
2: To mám rád.
3: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
3: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
4: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
5: Boj zdrav, nadíku.
2: Anatol France.
6: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
3: Zde.
2: George Bernard Shaw.
7: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
8: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
9: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
4: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
4: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
9: Asi to bude pravda.
4: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
3: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
4: No,
2: vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
5: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
4: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
5: Ale já... ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
2: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
9: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
3: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
3: To myslíte vážně?
9: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no. Mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
3: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali dojetím.
4: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
3: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny, poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
4: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
4: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
7: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlení, to si přiznejme, pánové.
4: To si přiznáváme, to ano.
2: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. a vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
9: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
4: Neuvěřitelně trefné.
3: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
6: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
8: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
9: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
7: Ale dejte pokoj.
6: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
4: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
9: Dobrá, podvolují se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
8: O jakém?
9: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
8: Zadržte ho.
6: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
9: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích, zkrátka přiměřený jejich inteligenci.
4: Ale především psi se přece smějí.
6: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
8: Neříkejte.
9: Vyprávějte, pane Fransi.
6: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšile chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
4: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
9: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
4: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
3: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
9: Tak? Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
3: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil považte 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polotem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil se mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kdekoho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Haschlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. A sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.